Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se musí. Já nezapomínám 10 let

0: Dua Lipa.
1: Hi, I'm Lenny Kravitz.
2: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
3: On air.
0: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ceny ropy rostou kvůli obnoveným útokům mezi Spojenými státy a Íránem. Severomořská ropa Brent zdražila téměř o 2% na $92 za barel. Trhy se obávají dalšího narušení dodávek, zejména kvůli nejisté situaci v Hormuzském průlivu. Tím před válkou procházela zhruba pětina světových dodávek ropy a zkapalněného plynu. Letošní léto bylo v Česku druhé nejteplejší od roku 1961. Průměrná teplota dosáhla 19,4 stupně, teplejší bylo pouze léto v roce 2019. Teploty letos během pěti dnů překročily 40 a v Doksanech padl absolutní český rekord 41,9 stupně. Rekordní byl také počet tropických nocí, meteorologové jich napočítali 35. První fotbalová liga má dnes na programu dvě dohrávky čtvrtého kola. Od 6 hodin přivítá čtvrtá zbrojovka Brno Hradec Králové. Večer se pak Bohemians utkají doma s Jabloncem, výkopě ve 20 hodin. Zápasy byly původně odloženy kvůli účasti Hradce a Jablonce v evropských pohárech. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Během podzimu začnou stavební práce na několika dalších projektech, avizuje technická správa komunikací. Například v Cínovecké ulici v úseku Kostelecká Vysočanská dojde pravděpodobně od poloviny příštího měsíce k výměnám povrchu silnice. Chystají se také opravy v Chlumecké ulici v úseku Ocelkova Poděbradská, kde zatím ale není stanovený termín prací. Většinou polojasné ráno, teploty kolem 12 stupňů a postupně přibývání mraků. Odpolední teploty 24 až 26 a opět se rozpouká chladnější vítr. Z Metropole Lucie Daňková.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v Dabu.

0: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A tak vám přejeme krásné ránečko, tak vidíš to, já jsem se odkašlal a stejně to nepomohlo. Krásné ráno s vámi, Jasmin.
2: Ahoj.
1: Taky David.
3: Dobré ráno.
2: A taky Michal.
1: My vám přejeme hezké ráno. No tak jak jste zvládli včerejší 1. září? O tom bude říct za chvíli teď muzika Blink 182. Hezké ráno.
0: Hit Radio City.

0: Tímhle jsme odstartovali středeční snídaní šampionů na Hit Radio, 6 hodin, 6 minut, krásné ráno, Michal, David a Jasmin s vámi. Tak jak jste trávili včerejší 1. září, co? Já teda musím říct za sebe, já včera celý 1. září strávil s dětma a vlastně to bylo strašně fajn, jo. Tak nejenom... Co?
1: Jako se svýma nebo cizíma, nebo co, co
0: no, dělal? Tak nejenom, že teda jsme šli s nevlastní dcerou do první třídy.
1: Aha.
0: To bylo moc hezký, tak tam se stala úplně hezká věc, jo. Ona měla kornout, klasický kornout, jo. A já jsem říkal, už jsem se tady stěžoval asi dvakrát, že já jsem před těma 29 lety kornout neměl. Tak jsem ho nes. A nes jsem ho tak hrdě, až mi paní u dveří, když jsme vlezli do té školy, říkala, ježiš, vy máte ale obrovský kornout. A já říkám, no, taky si to užívám, ten je to můj kornout. No, takže to bylo dobrý, ale potom jsem byl pozor na zahájení školního roku na Praze 10, kde jsem moderoval a hrál, bylo tam 700 dětí. A co chci říct, jo, zjistil jsem, že mladá generace není úplně ztracená, protože když hraješ songy, které vyšly v době, kdy jsem ještě ani já nebyl na světě a ty děti si to zpívali a vibili se na to a tancovali, žádná piškotejka, ale 80, tak si říkám, hele, tady je svět ještě v pořádku, jo, ale oni za to možná můžou ty remixy.
1: Party 700 dětí, to je hustý. Co se dělo u Davidu?
2: Hele, vůbec nic, úplně normální den v kanclu, až potom večer někdo říká, že 1. září jsem si říkal, oni vlastně děti šli do školy. Tak jsem napsal bratranci, který šel poprvé na gympl, kam jsem chodíval já, a neodepsal mi.
0: Davide, já jsem tě tam ale včera zahlí, takže můžeš říct, že jsi tam normálně včera byl, jo.
2: Na ty dětský party.
0: A když se hrál Bunny M, tak David tam tančil úplně nejvíc, jo. Co Jasmin?
1: Jasmin včera zjistila v 11 večer, že včera slavila 7. rok v rádiu, aha, takže to měla radost.
0: No tak gratulujem.
1: Nicméně, co jste dělali vy, to nás zajímá. Čím byl pro vás zajímavý tenhle ten den 1. září, co vás čekalo?
0: Začíná minuta šampionů, tak nám napište, kdo jste, respektive jak se jmenujete, odkud jste a co jste dělali toho 1. září, čím pro vás ten den byl úplně nejzajímavější. 777-937-777, čekáme na vaše zprávy, teď posíláme hity. Alfa Ben, hezké ráno. Baby,

0: Hit Radio, snídaní šampionů, tohle je Sia. Za minutu čtvrt na sedm, krásné ráno, no a startuje minuta šampionů.
1: Za tu minutu musíme přečíst co nejvíc vašich zpráv, je to taková vaše chvilka s náma v éteru a zajímalo nás, kdo jste, odkud jste a co jste dělali včera, 1. září.
0: Tak jdeme na to. David Jutzler v práci začala zaučovat dva nové kolegy.
1: Martina Praha prvního bylo nejzajímavější tím, že jí odvolali do práce za kolegyní, co nedorazila.
0: Martina 1. září se před 50 lety chystala na svět, aby se druhého narodila.
1: S Váťa včera byli s přítelkyní přesně 6 let.
0: Tak gratulujem. Lucka Tachov 1. září bylo doprovázeno velkým brekotem a schováváním se za sukně babičky.
1: Aneta Praha vedla poprvé dceru do školy.
0: Petr Brno slavil jsem na rosky.
1: Všechno nejlepší. Lucka Plzeň nastoupila do nový práce.
0: Tomáš Liberec. Ahoj, senátor šel poprvé do školy.
1: Katka z Olomouce, ta se vracela z Dovčí.
0: Marek Kladno přestěhoval se, hezký.
1: Verča z Ostravy měla první den po mateřský.
0: Tak gratulujem. Hodně narozenin včera.
1: Hodně narozenin.
2: Takových aktivit, první den v práci,
0: to jo.
2: Dítě poprvé ve škole.
0: Narozeniny.
1: Stěhování, no. Výročí.
0: Někdo se narodil, že jo, druhýho. Tak my se vám uděláme speciálního i 2. září, co vy na to. Jo, tak jo. JC Stewart, Scars, tím pokračuje středeční snídaní šampionů a my vám přejeme fantastické ráno.

0: Tohle jsou hity na Hit Radio JC Stewart, krásné ráno. Ještě když se vrátíme k tomu prvnímu září, který bylo včera, tak stala se věc, která byla na jednu stranu hrozně super, ale bylo to hrozně divný. Nechodily maily.
1: Jak to?
0: No, Outlook měl výpadek, mě to teda taky zastihlo a říkám si, ono je něco divného, nebo spíš takhle, říkám, nikdo nepíše, protože těch mailů víme, asi chodí, mám taky spoustu a nic se nedělo. No a najednou se to pak sesypalo všechno, takže člověk měl večer co na práci, ale bylo to takový hezký jako detox. Vám se to nestalo, neřešili jste nic takového?
2: Vůbec.
1: Já jsem si toho teda taky vůbec nevšimla, ale přijde mi teda příhodně jako hezký, že to vyšlo na toho 1. září, že možná některý rodiče, který jinak by neměli čas se věnovat třeba dětem, tak najednou mohli.
0: Jo, jako jasně, jako že jsme si oddechli přes ten den a pak večer rodiče už teda do 2 do rána datlovali maily, jo. No tak vy, kdo teďka vypadáte jako zombie, protože jste museli odepisovat na ty e-maily, které se na vás navalily, tak vám přejeme krásné ránko. Mohlo by vás probrat tohle, jestli nepomohlo to kafe, který máte na stole.
2: Když o tom Outlooku, tak jsem si vzpomněl, jeden kamarád mě vyprávěl o kolegovi, který v korporátu měl takovou speciální aplikaci, která vypadala jako Outlook, ale scrolloval v tom Facebook. Takže všichni si říkali, že ten Láďa dneska maká v tom Outlooku.
0: Pošleš odkaz? Kdybyste chtěli odkaz, napište nám, David pošle. Za chvíli LP, taky aktuální doprava. Hezké ránko.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8. Hit Radio. Hit Radio.
4: When I was

0: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
3: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na dálnici D6 na 10. kilometru ve směru na Prahu. Od Karlových Varů došlo k dopravní nehodě a na místě zasahují záchranné složky. Komunikace je uzavřena.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio City.

0: Hit Radio, snídaně šampionu a David o tom říká, no to je kravál. Linkin Park, The Emptiness Machine. 6.31 a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: V Benátkách dnes začíná 83. ročník slavného filmového festivalu. Na zahajovacím večeru převezme George Clooney Zlatého lva za celoživotní dílo. V hlavní soutěži se letos představí celkem 21 filmů. České čokolády uspěly v prestižní mezinárodní soutěži Great Taste Awards. Pražská čokoládovna si sklání přezdívaného gastronomické Oscary odvezla ocenění pro 6 svých výrobků. Nejlépe si vedly 2 čokolády z bolivijského kaka, které získaly po 2 hvězdách. Každému rodiči někdy dojdou nervy a na dítě zvýší hlas. Podle psychologů je důležité hlavně to, co udělá potom. Rodič by měl přiznat chybu, omluvit se a dát dítěti najevo, že ani hádka jejich vztah nemění. A to je krásná zpráva, vzhledem k tomu, že bylo včera 1. září. Mm-hmm. A že možná nějaká ta první hádka letošního roku už proběhla.
0: Jakože už včera dostali písemky, jo, myslíš, nebo... Takže někdo dones třeba 3 nebo 4, jo? Nebo...
3: To ne.
2: V první třídě rovnou.
0: Když ty neumíš psát?
3: Tak kdy to udělají? Tak za 10 dní třeba ne, jsou nějaký první testy? Nebo
2: no
3: že by
2: já
3: to
2: si
3: na
2: myslím,
3: tak
2: že se začínalo hnedka od prvního, od prvního dne dalšího týdne.
0: No takhle, ale v první třídě normálně bude mocniny, odmocniny, tangens, kotangens a běda! Běda, jestli to nebudeš vědět. Máme tady skvělou pecku. David říká, tak na tohle se teda těším, když jsme to viděli v playlistu. Já teda osobně taky, já to miluju. Abraxas, rok 2000, Obyčejný svět.
3: Aha. Já to totiž, tak to je ten generační propad, ten rozdíl, já to znám teďka z TikToku až, já myslím, že je to něco celkem
0: nového. Počkej, jako jak z TikToku?
3: No, tak teďka to bouchlo na TikToku, všichni to používají, všichni to všude zpívají, takže já myslela, že je to úplná novinka, takže rok 2000, tak to je pecka.
0: Takže,
3: je to
0: tady. Takže pro Jasmin rok 2026, Abraxas a pro nás dinosaury prostě klasika rok 2000. Obyčejný svět na Hit Radio, tak hezké ránko, pojďme si to užít.

0: Posloucháte Hit Radio, 6.35, krásné ráno. Tohle jsou Abraxas a píše nám Marila. Tak Abraxas se vám teda fakt poved. Bomba píseň, krásné ráno. Všem do studia přeje Marilan. Tak jsme rádi, že vám to udělalo radost. To je ten můj obyčejný svět. A shodli jsme se tady s Davidem, že nejvíce nám tam líbí to na na na na na na. Davide, pojď se zpívat, jak to zpíval.
1: Na na na na na na na.
2: To je
0: Vončo. A máme pro vás další parádní hity, co vás zabaví takhle hnedka po ránu v 6.36. Kate

0: Ferry, Hit Radio, hezké ráno. 6.39.
1: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Už brzy za vámi vyrazí Hit Rádio a celkem rozdáme, dámy a pánové, držte se, 100 000 korun. Stačí se zaregistrovat na webu Hit Rádia, poslouchat nás každý ráno a v 7.10 čekat na náš soutěžní zvonek, který zazní ne u vás na dveřích, ale tady v éteru. Jakmile ten zvonek zazvoní,
2: tak se běžte mrknout do kukátka nebo třeba z okna a případně ty dveře otevřete, když tam budeme. Zamávejte nám, pozdravte nás, cokoliv. A je to vaše, takhle jednoduchý to je. Startujeme 7. září a navštěvovat vás takhle budeme každý pracovní ráno až do 25. září. Takže moc držíme palečky a utíkejte se hlavně na web Hit Rádia registrovat.
0: Takže první peníze budete moct vyhrát už příští pondělí v 7.10. No tak komplet detaily na webu hitradio.cz. A já radši budu mluvit pomalej, ať se mi neplete jazyk. Miley Cyrus, End of the World, další hity za malou chvíli. A taky myslíme na vás, kdo nás sledíte. Na cestách přihodíme aktuální dopravu. Hezké ráno.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: Šít celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90 a 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. V Praze na výjezdu z tunelu Mrázovka na Radlickou ulici směrem od Smíchova se v pravém pruhu srazila dvě osobní auta. Zdržení je zatím nárazové.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Tohle je parádní muzika na středeční ráno, Nickelback, je to návykový. Posloucháte Hit Radio 652. Krásné ráno.
1: Helejte, předem říkám, že je to kravina, jo, ale teďka na mě na Facebooku vypadla taková jedna otázka a já ji okamžitě potřebuju poslat dál vám všem, protože mě to strašně baví. Vemte si do ruky telefon, jo, k
0: no,
1: tomu.
0: Píše se tam.
1: Představte si, že se máte za 10 minut pomilovat s někým, komu je tolik let, kolik máte právě teďka procent baterky na telefonu.
2: Ajajaj, já jsem včera večer dobíjel zrovna.
0: Tak kolik máš?
2: Já mám 80 rovných.
0: No, tak to je dobrý. Já mám, já jsem nedal na nabíječku telefon, mám 27. Mám...
2: No, takže to příjemné.
1: Já mám 63, tak David je na to, teda Michal je na tom nejlíp.
0: Já mám 27, počkej, mimochodem, kolik ti je, Jasmin? Počkej, to by je 20.
1: Jo,
0: to nebude náhoda.
2: Tak hele, dej tam písničku.
0: Ale přesně...
2: A za 10 minut se vidíme.
0: No, za půl minuty. Hele, ale jak jsi říkal, tak jasně, většina lidí nabíjí telefon přes noc, tak dost pravděpodobně, vy, kdo nás posloucháte, víme, že jste se podívali, tam budete mít kolik? 100, 98, 97?
1: Ale já nevím, jestli je horší mít 98 nebo třeba 2.
0: No, jenom...
1: To je fakt blbý.
0: Bohužpat už urobí telefon skoro vybitej. Pardon.
1: Tak se mrkněte, kolik tam máte.
0: Lukas Estrada, DJ Trip, Stephen Poo, Close Your Eyes, 6.54. Krásné ráno, tohle dobije baterky vám všem.

devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: Diamond Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Hey, this is Ava Max.
3: All the hits.
4: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. On air.
2: Online.
4: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
5: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Do nové centrální evidence psů majitelé za první měsíc zaregistrovali téměř 177 tisíc zvířat. Postupně by se do ní mělo dostat až 2,5 milionu psů chovaných v Česku. Registrace je povinná a majitelé ji musí provést nejpozději při pravidelném očkování proti vzteklině. Evidence má pomoci například při hledání ztracených psů nebo v boji proti nelegálnímu obchodu se zvířaty. Inflace v eurozóně v srpnu zrychlila na 3,3%, v červenci přitom dosahovala o 0,4% níž. Za růstem stojí především energie, které meziročně zdražily o více než 14%. Inflaci tlačí vzhůru hlavně zdražování ropy a plynu kvůli konfliktu na Blízkém východě. Tim Cook po 15 letech skončil v čele společnosti Apple. Za jeho působení se tržní hodnota firmy více než zdvojnásobila, ale to překonala 5 bilionů dolarů. Apple pod jeho vedením uvedl například hodinky Apple Watch a výrazně rozšířil nabídku svých služeb. Cook vedl firmu od roku 2011, kdy ve funkci nahradil jejího spoluzakladatele Steve'a Jobse. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Upravený podchod pod magistrálou na Pankráci je opět otevřený. Propojuje oblast s ulicí Sdružení. Podchod byl několik let uzavřený, ale teď po úpravách nabízí bezpečnější cestu směrem k nedaleké základní škole a také do Nuclí. Podle Prahy 4 se jedná o dočasné řešení. Má fungovat do proměny okolního území. Většinou jasné, skoro jasné ráno, teploty kolem 12 stupňů, v průběhu odpoledne polojasno, oblačno, přechodně i zatažená obloha a teploty kolem 25 stupňů. Vítr opět pouká chladnější. Z metropole Lucie Daňková.
4: Jsme v

0: dokázal jsi to jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Hola, hola, škola volá, dobré ráno.
2: Krásnou středu vám všem. Snídaní
1: šampionů. 3 minuty po 7 ladíte Hit Radio, my vám přejeme krásné ráno. Samozřejmě můžeme říct, že i vám, dětem, ať se vám dobře vstává, jede se do školy a ať zvládnete už vlastně ten den na ostro, dalo by se říct. K tomu muzika The Wanted Waltz Like Rihanna. Hezké ráno.
0: Ty

0: tohle jsou hity ke všemu, co děláte Wanted. 7 hodin, 6 minut, krásné ráno z Hitrádia. Když se ještě vrátíme na chvíli k tomu včerejšímu 1. září, tak asi mi dáte za pravdu, vy, kdo jste někdy chodil do školy, že to byl vždycky boj, že na chodbách se bojovalo o ta nejlepší místa v lavici. Mm-hmm. Že se muselo prostě utíkat. To bylo, jak když jdeš na koncert, jo? Jak ty lidi stojí, nevím, den, dva klidně před vstupem, aby pak mohli být pod tím pódiem, jak tam běže, aby prostě urvali ty nejlepší místa, jo? Protože všichni jsme to znali, sedět v první lavici to byl trest, ale sedět v zadní lavici, ale... To mělo svoje zákony, sezení v zadní lavici.
1: Hele, to pro mě přišlo až v pozdějším věku, protože ze začátku jsem byla ta šprtka, třeba do 4. třídy, co chtěla sedět vepředu, a pak najednou přišly ty zadní lavice a to bylo jiný toč, ono.
2: Mě napadl takový docela dobrý business plán, že by školy mohly prodávat ta místa podle toho,
0: to je dobrý.
2: Jak blízko seš katedře, že jo?
0: To je dobrý, že by ty přední lavice byly basic, ty neplacený, a ty zdarma. Vzadu, že by to byly lavice premium.
2: Jako když si platíš letenku u Ryanairu, že jo? Chcete sedět spolu dobře.
0: Nebo sedět u okna. Mě to připomíná, nevím, co to bylo za třídu, za roční, možná pátá. A kdy na nás s kamarádem zbyla lavice vepředu, tak jsme ji vzali zepředu a odnesli jsme ji úplně dozadu. A ono to nebylo nikomu divný a nechali nás tam sedět. Nikomu nebylo divný, že tam prostě byla díra. Ono se to pak nějak jako srovnali ty vedlejší řady. Ale jako tak kde jste s kým seděli vy, kdo nás posloucháte? Tak s kým jste seděli? S kým seděla Jasmin?
1: No tak to bylo furt něco, že jo, to se tam nějak měnilo, nás furt rozsazovali, protože jsme se strašně smáli. A já, ať jsem seděla s kýmkoliv, tak jsem se strašně řezala furt, takže...
0: To ti zůstalo dobře.
2: Stalo, no.
0: Co David?
2: Já jsem seděl vždycky v poslední lavici na Gimplu s kamarádem Adamem a tam už si ani nepamatuju, že by nás někdy rozsadili. Tam už na tom Gimplu to nikdo moc neřešil.
0: No oni ty poslední lavice vlastně byly něco jako pětka v autobuse, tam taky seděli ty největší kápa, že jo. Ale na střední teda my jsme seděli vzadu v lavici a to nás teda přesadil učitel dopředu a říká, tak pane Knejp, já vám to zařídím na všechny předměty. A já jsem celou střední seděl v první lavici před katedrou.
1: Tohle já jsem měla na vejšce, ale tam už jsem byla ráda, protože se mi zhoršil zrak a já viděla úplný kulový. Takže tam už jsem byla dobrovolně.
2: No tak, jak pokud člověk stárne, tak...
0: Tak kde a s kým jste seděli a třeba vydrželo vám to přátelství dodnes? Tady s těma lidma třeba z první třídy. Napište nám na WhatsApp na 777 937 777 nebo nám to nahrajte jako hlasovku, budeme moc rádi.

0: Něco tanečního do vašich uší, ATC Around the World, 7 hodin 15 minut, 7:45, chcete-li, tohle je Hit Radio, krásné středeční ráno. Včera to ve školách byl Survivor 2. Lov nejlepšího místa. Tak s vámi vzpomínáme, kde jste seděli vy, no a s kým jste na základce sdíleli lavici.
1: Máme tady zprávu ahojky vždy v první lavici, pod svícnem je největší tma a zajímavý je, že Lenka pak napsala úplně to samý. Jasně, že vždy v prvních řadách pod svícnem je největší tma, takže asi fakt jo.
0: Jo, já úplně nesouhlasím teda. Já jsem byl v první řadě, jak jsem říkal, na té střední a moc tma tam teda nebyla, jo. Pane Knejp, tabuli. Další zpráva od Franty, ahoj, ve druháku jsem byl posazen k premiantovi, abych se zlepšil, docela jsme se skamarádili, v prvním čtvrtletí po rodičáku ale přišel s tím, že požádá o rozsazení, PS, jeho známky se dramaticky zhoršily.
1: Kamča z Pluhova Žďáru, s mojí Nejkou jsme kamarádky vlastně od školky, seděli jsme spolu v lavici a ani nevím, kolikrát nás učitelka vyhodila za dveře kvůli tomu, že jsme se smáli snad úplně všemu. Mám s ní nejkrásnější vzpomínky jak na školu, tak i v soukromém životě, bylo to prostě úplně super. No a teďka spolu lítáme na dovolený, jen my dvě, to je hezký.
0: Mě to připomnělo, určitě se vám to taky někdy stalo, když vás spolužák rozesmál a když ten smích přerost do toho, že už to nešlo zastavit, že pak už vás jako, pak už to prostě jako nešlo, jo?
2: To se mi stává dost často tady před zprávou, Michal, když se mi snažíš rozesmát.
0: Fakt? To je divný, jak kdo tě rozesmívá? Jasmín, ale prostě, až budou zprávy v 8, opatrně, jo, tady na Davida, jo? Přesně. Další zpráva od Týny, ahoj šampioni, tak já jsem seděla s nejlepší kamarádkou, co byla machr na jazyky a já zase přeborník na matiku, takže jsme to vyhráli obě a seděli jsme uprostřed, abychom mohli radit všem okolo. A u nás ve třídě bylo top místo právě v zadní lavici, protože učitelé stáli
1: v první lavici,
0: protože učitelé stáli u okna cca kolem 2 až 3 řady lavic v závorce, aby právě měli blíže k zadním potížistům. A první řady si vůbec nevšímali. Zdraví Týna, to je dobrý.
1: Je to fakt. Ještě tam máme hlasovku, která je od Katrin.
0: Katrin.
3: Dobré ráno, zdraví vás Katrin. Já jsem seděla ve třídě u katedry v první lavici se svým budoucím manželem.
0: Je, to je hezký.
3: A bohužel spolu nejsme.
0: To není hezký.
3: Ale kamarádky ze školy mám, ze základní školy mám dodnes a je to dlouholetý a super přátelství. Mějte hezký den.
0: Tak děkujeme za všechny vaše zprávy, nicméně vy všichni, kdo nás sledíte, kdo nás posloucháte, tak my vás rozazovat nebudeme. Místo tady u nás máte jistý a muziku. Tu pro vás chystáme Alex Warren, Ordinary, to vás zabaví teď chvíli po 7:45. Jsme Hit Radio, hezké ráno.

0: Hit Radio, Alex Warren, Ordinary, 7.21, za nějakých 15 minut budete soutěžit, bude tady rychlá pětka z Urban Challenge. Budeme pro vás mít startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun. Detaily, podrobnosti, jak se zapojit, tak to předáme za malou chvíli. Samozřejmě i další muziku, třeba Miraj tenkrát. A zvládneme i aktuální dopravu, ať víte, jak to ve středu ráno frčí. Tak hezké ráno z Hit Radia.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Radio. Hit Radio.

0: Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z hlavního města, hlásíte bouračku v Praze Horních Počernicích ve Vlastibořské ulici, havarovala dvě osobní auta, jeden pruh je neprůjezdný, projedete s opatrností.
1: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz Hit Radio City.

0: Radio. 7:29, krásné ráno a tohle je Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Salma Hayek dnes slaví 60. narozeniny. Mexická herečka prorazila díky rolím temperamentních krásek. Uznání kritiků jí pak přinesla hlavně role malířky Fridy Kahlo. Sama říká, že se dnes cítí víc sexy než za mlada. Dětské kroužky už dávno nejsou jen o sportu, stále větší zájem je také o vědu, angličtinu nebo třeba laser game. Cena za jedno pololetí se nejčastěji pohybuje kolem 2000 korun. Na světě je první zubní kartáček se zabudovanou kamerou. Uživatel díky ní může při čištění sledovat stav svých zubů a dá s ní přímo v mobilní aplikaci. Kartáček navíc pomocí umělé inteligence upozorní na místa, kterým je potřeba věnovat větší pozornost.
3: Já jsem viděla video právě s tímhletím novým kartáčkem, jak to jako vypadá. A ta kamera je extrémně malá, zabudovaná v tom kartáčku, ale má strašně dobrý obraz. To je neskutečný.
0: Zajímavý, kam se ta technologie posouvá, co?
2: No, chtěli byste to vůbec vidět?
0: No a doufám, že nikoho nenapadne dát třeba na toaleťák. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka z Urban Challenge a my tady máme startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakýkoliv Urban Challenge v roce 2026 nebo 2027.
3: Vy si sami vyberete, jestli chcete běžet závod noční nebo ten klasický denní. Vybírat můžete ze 7 míst po celém Česku, takže pište chci soutěžit na 777 937 777.

0: 7.34 a tady se bude běhat.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden vám v Rychlé pětce rozdáváme startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakýkoliv závod Urban Challenge podle vlastního výběru v roce 2026 nebo 2027.
2: Vy si sami vybíráte, jestli chcete běžet závod noční nebo denní, vybíráte ze 7 míst po celém Česku, no a kdo se pokusí vyhrát dneska?
0: To bude Honza z Těchonína, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Ahoj. Dobré ráno, Honzo, Těchonín, není to náhodou u Dolní Moravy?
3: Jo, kousek od Dolní Moravy.
0: Jo, já jsem si říkal, že mi to něco říká. Jak tam máte? Jaký máte středeční ráno v Těchoníně?
3: No momentálně asi 9 stupňů, takže jako nic moc, no.
0: Zima po ránu nic moc.
3: Už je chladno, no.
0: Ale určitě by se chtěl zahřát během, je tak?
3: Určitě.
0: No tak pojďme soutěžit.
3: Tak.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Ve které zemi leží Amsterdam?
3: Já mám v oknu jako prase teďka.
2: Ještě pojď.
3: Belgie, ty hočka nevím.
0: My dáváme vždycky jednu šanci na to se opravit, Honzo.
2: Hele, hodně přemýšlej.
3: Nizozemsko.
2: Teď už to bude jenom lepší.
0: Teď už to bude hlavně bez závodu.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Honzo, vyjmenuji alespoň jeden sport, ve kterém se používá koš a míč.
3: Basketbal.
0: Mm-hmm.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Kolik členů má, například hudební, duo? Duo.
0: Z těchto.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Honzo, Wimbledon se hraje na trávě anebo na antuce?
3: Na trávě.
2: Mm-hmm. A poslední otázka. O kolik vstupů na Urban Challenge právě teďka soutěžíš? Poslouchal jsi dobře?
3: Poslouchal, o 4.
2: Jo! Dali jsme to!
0: Honzo, zvládli jsme to. Už je dobrý, už je trošku odřený. My dáváme vždycky šanci jednu na opravení, takže naprosto v pohodě. Vyhráváš 4 startovné na Urban Challenge a všechno to v hodnotě 12 000 korun. Honzo, běháš rád nebo začneš teprve?
3: No, možná začnu.
0: Dobře, tak užij si to, startovné posíláme a přejeme hezkou středu.
3: Tak jo, díky.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Mark M. Br. Tohle je Hit Radio v 7.39.
1: 25 tisíc za jeden pohled do mobilu. To už je zpráva, kterou si radši opravdu přečtete až na druhé straně silnice. A Itálie chce teďka trestat opravdu chodce, který koukají do telefonu při přecházení. Pokuta opravdu až 25 tisíc korun. A já jsem jedině pro.
0: Já si myslím, že teda Itálie právě našla zlatý důl, protože sami víme, jak to na přechodech vypadá. Všichni ty telefony mají nalepený. Já bych to možná zavedl, i když tobě třeba přijde návštěva domů. Jo, pokuta. Nebo třeba když jsi v restauraci a máš tam partnera, se kterým by si směla povídat, a ne, ty čumíš do mobilu.
1: No to počkej, jak jsme byli teďka na dovče s přítelem a s jeho rodinou, tak já jsem si to všímala, když jsme byli někde na drinku nebo na večeři a kolem byly páry a říkáš si, jo, tak to budou mít jako romantiku, to bude hezký, ale seděli naproti sobě a koukali opravdu jenom do toho telefonu, vůbec si nepovídali, nevím.
0: No tak nejdřív to jídlo musíš dát na Instagram, aby to by tě nechutnalo jinak, že jo, kdybys to tam nepoustla. Základ, jako když jdeš do posilovny a nevyfotíš se v zrcadle, tak to cvičení prostě neproběhlo. Tohle jsou Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love, taky 21 Pilots, to bude další muzika za malý moment tady na Hit Radio a přehodíme i aktuální dopravu, tak hezké ráno.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. Z hlavního města máme informace o bouračce na Praze 6, v ulici pod Kaštany bourala dvě osobní vozidla. Projíždějte s opatrností a počítejte se zpožděním.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

znali, takhle jsme ji znali, ale tak teďka si ji zahrajeme jenom jako Miley. A po Miley jenom David a Bebe. Tak krásné ráno z Hit Rádia v 7.52.

chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
2: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Schodek státního rozpočtu se v srpnu prohloubil na 186 miliard korun. Oproti červenci se zvýšil zhruba o 10 miliard a je vyšší než před rokem. Příjmy státu meziročně vzrostly o 4%, výdaje ale rostly ještě rychleji. Na celý letošní rok je naplánovaný schodek 310 miliard korun. Vedení Volkswagenu chce navrhnout uzavření 4 továren v Německu. Podle firmy pro ně v současnosti nemá dostatečné využití a jejich provoz se nevyplatí. Koncern se potýká s vysokými výrobními náklady, americkými cly i slabším odbytem v Číně. V Německu navíc plánuje zrušit další desítky tisíc pracovních míst. Český ministr zahraničí Petr Macinka si kvůli sabotáži v Německu předvolá ruskou velvyslankyni. Německo z případu útoku na tamní letiště oficiálně obvinilo Rusko. Podle vyšetřovatelů se na sabotáži podíleli agenti najatí Moskvou. Česká diplomacie uvedla, že ruské hybridní aktivity proti spojencům ohrožují i Česko. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Během podzimu začnou stavební práce na několika dalších projektech, avizuje technická správa komunikací. Například v Cínovecké ulici v úseku Kostelecká Vysočanská dojde pravděpodobně od poloviny příštího měsíce k výměnám povrchu silnice. Chystají se také opravy v Chlumecké ulici v úseku Ocelkova Poděbradská, kde zatím ale není stanovený termín prací. Většinou polojasné ráno, teploty kolem 12 stupňů a postupně přibývání mraků. Odpolední teploty 24 až 26 a opět se rozpouká chladnější vítr. Z metropole Lucie Daňková.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Dobré ráno, šampione.
5: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
6: jsme tady pro tebe.
5: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
7: Děti ve škole, my vám přejeme hezké ráno.
8: Hezkou středu všem.
9: Snídaně šampionů.
8: Já jsem slyšela příběh s tou nejzajímavější žádostí o ruku. Těším se, až vám ho povím. Prozradím, že to proběhlo bez prstýnku, ale co bylo místo něj? Na to si počkejte.
7: Bude to pro nás inspirace nebo ne?
8: No, se uvidí.
7: Dobře. Michal Šulte a Rehab, tím začíná další hodina. Hezké ráno.
0: Hitra.

0: Máme, že parádní. Michal Schulte, Rehab, Waterfall, 8 hodin, 5 minut, posloucháte Hit Radio.
1: Žádost o ruku je krásná věc, jo? Ale pojďme si říct, že některé žádosti o ruku umí překvapit a být takový netradiční. Jo? Já jsem teďka slyšela, jak požádal o ruku svojí přítelkyni můj kamarád. A to jsem teda slyšela prvně a zajímá mě, jestli existuje nějaký případ, který tenhle příběh přebije. Jo? Jeho přítelkyně není holka, která by pořád nosila na rukou prstýnky, což já taky ne. Ale nevím jak, ale usoudil z toho, že teda asi nemá prstýnky ráda, a tak dostal nápad, že jí nedá zásnubní prstýnek. Jo? Měl nějaký šperk po babičce, který pro něj dost znamenal, on ho vzal a nechal z ní udělat náušnici.
0: Aha.
1: Jednu, jo. A tu ženu teda požádal o ruku s jednou náušnicí. Takhle, jí se to líbilo, jsou jako na stejné vlně.
0: Ačka, jak s jednou náušnicí?
1: No,
0: tak má dvě uši, ne?
2: No,
0: nebo
2: s ní nepožádal o ruku, ale o
1: ucho prostě. No, tak si říkám, že jako i takový věci se dějou. Říkám, jí se to líbilo, já třeba bych chtěla ten prstýnek, já teďka začnu asi nosit prstýnky, aby můj Kuba teda chápal, že i když je jako běžně nenosím, tak nechci náušnici, ale prsten.
0: Ale tebe by nestačilo, kdyby tě Kuba poprosil o ucho? Nebo jak to máš? A vlastně, Davide, ty jsi ženil, jak vlastně tebe, Davide, požádala Eva o ruku? Jak to probíhalo u vás, ta žádost? Když si se s tím chceš svěřit,
2: prostě si klekla.
0: A dál asi dobrý.
2: Vezmej si mě.
0: Tak tady to. Už se, mě to nezajímá, už to jedno.
1: Ne, tak neznáte i vy, naši posluchači, nějaký, ne že divný, jako, ono to není jako divný, ale nějaký jiný takhle případy se žádostí o ruku, který jsou ne tak běžný.
0: No takhle, ty jsi říkala, že se mu nelíbil prstýnek, že mu to přišlo takový jako ortodoxní, jako
1: ne, tak to vůbec nebylo. On prostě viděl, že ona nenosí prstýnky, že nemá obvěšený ruce prstenama, a tak si řekl, že asi je nemá ráda, že jí radši dá náušnici.
0: Tak jí dá jednu náušnici.
1: No, ale no tak ona byla šťastná.
0: Tak třeba máte taky nějaký takovýhle historky. Jakou nejdivnější žádost o ruku jste zažili vy? To chceme vědět, budeme rádi, když se o tom s námi podělíte. Když nám to nahrajete jako hlasovku na WhatsApp na 777-937-777, nebo nám to sem píněte klasicky zprávou. Jsme Hit Radio, hezké ráno.

0: Za 9:15 ladíte středeční Hit Radio. Krásný ráno.
1: Říkala jsem vám tady před malou chvilkou o kamarádovi, jehož přítelkyně nenosila prsteny a tak z toho usoudil, že až jí bude žádat o ruku, tak to neudělá s prstínkem, ale s jednou náušnicí. Stalo se, nakonec radost měla, i když prsten by asi taky uvítala. Nicméně jsme se ptali na vaše zvláštní žádosti o ruku.
0: Těch zpráv od vás přišlo spoustu, jsou tady i nějaký hlasovky. Tak píše třeba Klára, dobré ráno, já chtěla prsten, dostala jsem lízátko ve tvaru srdíčka, i tak jsem řekla ano.
1: A je to hezký. Petra, můj manžel, se kterým jsem 33 let, mě řekl, že je to se mnou docela fajn, tak jestli si ho nechci vzít, že už ho nebaví si každý víkend někoho schánět do postele.
0: To je milá žádost to ruku, no.
1: To bylo, no.
0: Jako upřímná, dalo by se říct. Taky Anička píše, ahoj, já byla požádána o ruku na porodním sále, když jsem porodila našeho prvního synka, teď už moje krásných 8 let. Je to ta věc, kterou si slyšet na porodním sále?
1: Ježíš, ale to je fakt, no, že takhle jsem si nejdřív řekla hezký, ale vlastně ta představa, že ty tam ze sebe jako vytřískáš prostě všechno, no, novej život doslova.
0: Ale zajímavý, jako taky stylový, nápaditý rozhodně. Máme tady taky hlasovku od Jaroslavy.
2: Ahojky moje milé rádio, tak mě se můj muž zeptal, co děláš 14.11.? A říkám, no, nevím, asi nic. No tak jestli chceš, tak si mě můžeš vzít.
0: Tak tady je zpráva od Marcely. Dobré ráno, tak já zažila netradiční úplně všechno. Zásnubní prstýnek mi přinesl Ježíšek, beze slova neřekl vůbec nic. No a 26.2.2026 jsem šla odpoledne po práci za svědka známým a můj teď už manžel si najednou u mě poklekl a říká, miláčku, je to všechno trochu jinak, vezmeš si mě. První moment jsem myslela, že ho zabiju, ale no, vzala jsem si ho, no. To píše Marcela.
1: Ty vláho.
0: Taky tady máme hlasovku od Renáty, pouštím.
3: Dobré ráno do rádia, tady Renáta. A můj manžel mě požádal o ruku s pomocí zásnubní karabiny, protože já opravdu nenosím žádné šperky. A jako snubní prstýnek jsem dostala vytvořený ručně, nechci říkat z čeho, protože to není úplně legální. A ten máme uschovaný ve skřínce pospolu, protože ani jeden z nás nemáme rádi jakékoliv šperky a věci na rukou, na krku, na uších a tak podobně.
0: No nás samozřejmě zajímalo, asi i vás zajímá, z čeho to teda bylo vyrobený, tak my jako velký investigativci jsme se samozřejmě Renáty zeptali.
1: A Renča píše, z paroží, které jsme našli v lese, ale můžeme se chvíli tvářit jako myslivci, že to teda můžeme tady říct.
0: Hele, je vlastně úplně jedno, evidentně, čím toho druhého požáráš o ruku, hlavně, že to je z lásky. Děkujeme za vaše zprávy, co si zamilujete vy teď, další muzika, Ray Dalton ve 8:45. Hezké ráno z Hit Radia.

0: Tohle jsou hity ke všemu, co děláte. Rejdel ten na Hit Rádiu. Je tady ještě dozvuk toho, co jsme řešili, a to, jakým netradičním způsobem vás kdy kdo požádal o ruku. A píše tady zprávu Andrea ještě zajímavou. Ahoj bando, jestli ona ta snoubenka, co dostala jednu náušnici, tu druhou nedostane třeba v den svatby.
1: Takhle, nedostane, ale bylo by to dobrý.
0: Dobře, dobře. Píše tady taky kamarádka, kamarádky dcera dostala loni medaily. Byla požádána o ruku po vítězném zápase jeho přítel v hokejbale a musím říct, že to bylo moc hezké, spontánní. Prstýnek tady taky proběhl později a letos se vzali. Mějte prima den, to píše Andrea.
1: To
0: je moc pěkný. Děkujeme za zprávy a my k vám pošleme za chvíli další parádní hity. Tohle je Cyril Stumbling In, nebo Cyril, jak bychom tady řekli po včerejšku, že Davide. A přidáme taky aktuální dopravu, ať víte, jak to ve středu ráno frčí.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem. Jezděte opatrně na příjezdu do Prahy po dálnici D7 před omezením u letiště směrem od Chomutova se vytvořila přerušovaná kolona v úseku 5 kilometrů. Mějte určitě trpělivost.
1: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz. Hit Radio City.

0: Přejeme vám hezké ráno z Hitrádia, je středa 8.32. Tohle jsou Linkyni a tohle je Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Disney v některých hlášeních znovu používá tradiční oslovení Ladies and Gentlemen. V minulých letech ho přitom nahrazoval inkluzivnějšími formulacemi. Na sociálních sítích se proto spekuluje, jestli nejde o začátek větších změn a návrat k tradičnějšímu stylu. Nová organizace GMMA představila zápasy pro svůj první turnaj. Do ringu má nastoupit například Jiří Kajínek a chybět nebudou ani pořádně bizarní souboje. MMA zápasník Makhmuradov se má třeba postupně utkat hned s několika soupeři. Na televizní obrazovky se dnes po 5 letech vrací Superstar. O postup budou soutěžící bojovat před novou čtyřčlenou porotou a moderování se znovu ujme Leoš... Vítěz nové řady získá 2 miliony korun.
0: To mi řekni, kdo z nás tří by měl šanci na úspěch v Superstar, jo? Že bychom si to zkusili. Zkusíme Doremi Fasola si do.
2: Tak to já určitě tak, se neúčastním.
3: Taky ne,
0: tak jo, tak Jasmin začni.
3: Ne, taky ne.
0: Jasmin.
3: Ne, ne, ne. To je nejhorší. Ale hele, Cher, tam je před náma, aby to dala teda.
2: Svícete za otázku, jako jsme tady tři a jeden se věnuje zpívání, tak kdo by tam asi nejspíš uspěl, Michale?
0: No ty.
3: David, ty, dobrý,
0: Jasmin,
3: ale,
0: bere hvězdnou pěchotu. Share Believe, tohle je Hit Radio v 8.33. Krásné ráno, šampioni.

0: Luisa Capaldi, 8.40. Krásné ráno z Hitrádia.
1: Dopak to zvoní z Hitrádien. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Už za 5 dní za váma Hitrádio vyrazí a celkem vám rozdáme 100 000 korun. Stačí se registrovat na webu Hitrádia, poslouchat nás každý pracovní ráno v 7.10 a čekat, jestli uslyšíte náš soutěžní zvonek, který zazní ne u vás na dveřích, ale u nás v éteru, a jestli budeme právě u vás.
0: No a pokud budete zaregistrovaní a jakmile tenhle zvonek uslyšíte, tak se běžte mrknout do kukátka nebo z okna, případně nám otevřete dveře. Pozdravte nás, zamávejte nám a je to vaše. Takhle jednoduchý to je, startujeme už příští týden 7. září a navštěvovat vás budeme každé ráno až do 25. září. Tak držíme palce a kdyby vás tomu zajímalo víc, tak registraci a další info najdete na webu hitradio.cz.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.

0: uvidíte.
1: No, že ucítíš na stohonu, no.
0: Tak myslím
1: si, že mi dáte zapravdu, člověk během dne potká pár lidí, který tenhle trend už dávno jedou. Minimálně jednoho kolegu v práci, co má podpaží koláče jak blázen, určitě taky máte. Tak jako takhle, jestli chcete být atraktivní pro masařky, tak asi trend dobrý. Tak pojďme si dát jedno rychlý kafe a pak se rozloučíme.

0: Espresso Macchiato.
1: Espresso Macchiato.
0: Tohle je Tommy Cash na Hit Rádiu v 8.56 a jak jsme slíbili, tak to byl taky poslední song té středeční snídaně a jdeme se s vámi rozloučit.
2: Bylo to s váma krásný, děkujeme moc za další skvělý ráno. Já mám normálně radost, mně došlo teda, že je středa a jak včera začínala ta škola, tak já mám v hlavě, že včera bylo pondělí a že tudíž dneska je úterý.
0: To
2: a
0: je pravda,
2: teda ne,
0: ale vlastně už je o den víc a zítra už čtvrteček, to bude bomba, no jestli to slyšet, že už ten víkend potřebujeme taky.

0: Mějte se hezky, zvládněte to v práci, užívejte případně Rovču a zítra.
1: 6, ahoj.
0: Čau.
2: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: A teď nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí přejeme dobré dopoledne. V těchto chvílích stále silný provoz přetrvává na Barandáku v Dobřížské ulici směrem do centra, kde nabíráte zpoždění minimálně 25 minut. Popojíždí také Strahovský tunel, a to směrem do tunelu Mrázovka a také od tunelu Mrázovka dál na Dejvice. Zdržení kolem 15 až 20 minut hlásíte od Černáku po Štěrboholi. Z více auty počítejte také na příjezdu D5. Od Rudné se tvoří dlouhé kolony. Pokračují také na Pražském okruhu, ten ale popojíždí už od letiště. Zdržení v této oblasti může být přes půl hodiny a delší. No a s komplikacemi počítejte také na Pražském okruhu na úrovni Jesenice, pokud jedete k letišti. Tady se zdržíte minimálně 10 minut. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz

0: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: Je 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. U základní školy profesora Švejcara v Modřanech vznikne takzvaná školní ulice. Ve dnech vyučování bude od 7:30 do 8 ráno zakázán vjezd aut do slepé části ulice Mráčkova před školou. Výjezd zůstane zachován. Opatření má zvýšit bezpečnost dětí při raním příchodu do budovy. Školní ulice zavádějí i další radnice v metropoli. První školní týden se nese mimo jiné také ve znamení výběru nejrůznějších kroužků. Když během roku děti zjistí, že je nebaví, odhlášení ale nemusí být snadné. Co si máme pohlídat, poradí mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
4: Pokud dítě přihlásíme na kroužek, který provozuje například sportovní klub nebo soukromá vzdělávací instituce a později ho chceme odhlásit, jsou rozhodující podmínky smlouvy. Je proto dobré si předem ověřit, jestli je možné kroužek ukončit okamžitě s vrácením poměrné části ceny.
3: A nebo zda je nutné doplatit několik měsíců či dokonce zbytek školního roku. Kvůli přestavbě hlavního nádraží v Hradci Králové budou dnes výluky na 4 tratích, které z krajského města vedou. České dráhy nasadí v době výluk autobusy. Ne všechny spoje však budou mít zajištěné návazné přípoje. Přestavba nádraží začala už loni na podzim, naplno se práce rozjely na jaře. Večer začíná 83. ročník Benátského filmového festivalu. Na zahajovacím večeru převezme Zlatého lva za kariéru americký herec a režisér George Clooney. Festival pak zahájí biografický snímek Inc. o mediálním magnátovi Rupertu Murdochovi. V hlavní soutěži uvede benátská přehlídka 21 filmů, další desítky budou uvedeny v jiných sekcích. No a my se podíváme ještě na oblohu. Dnes většinou jasno, skoro jasno v průběhu celého dne, tedy slunečno a letní teploty kolem 25 stupňů, to jsou maxima pro dnešní den a slabý proměnlivý vítr k tomu.
1: Město je Urban, Urban je City. Startuje nejenergičtější dopoledne v pražském éteru. My jsme Hit Radio City a tohle je Kuba Urban.
5: Takhle můžu vám říct, že výhledy na dnešní den na 2. září jsou tedy zatím pozitivní, vypadá to nadějně, přátelé. Možná, že si užijeme opravdu pěkný středeční den uprostřed týdne, jako když najdete, jo? Mám pro vás spoustu informací, co se děje v Praze, Luci, třeba.
3: Jako to nám ale řekneš ty.
5: Ne, co se děje třeba? Co ti napadne jako první?
3: No, myslím, že ta doprava zatím není nic moc na to, že je druhý školní den. Myslím, že dnes to bylo náročnější oproti včerejšku.
5: A bude hůř.
3: Ano, ale myslím si, že si můžeme stále užívat to sluníčko v odpoledních hodinách.
5: Já s toho mám radost.
3: Kdekoliv v Praze.
5: Radost,
3: na náplavce, ale v parku, na kampě.
5: Už je normální vyučování?
3: Tak je to takové ještě omezenější. Některé děti mají 2 hodiny, některé 4. Ještě to není úplně naplno.
5: Ještě nejsou písemky?
3: Ty bys chtěl nějakou?
5: No já jí dám po 10. hodině, bude si ty kvíz, nebojte se. No ale začínáme samozřejmě se skvělou muzikou John Newman, Ava Maxa nebo UDGčka. Tak hezké dopoledne, Praho.
1: Hit Radio City. No I turned wrong, left your heart torn, is that what devils do?

tak odlétáš. Tohle jsou UDG a jejich novinka u nás ve vysílání Hit Radio City. Přeju vám krásné dopoledne. Ať už jste v práci, anebo si možná někteří ještě prodlužujete léto. Schválně, to by mě celkem zajímalo, jestli mezi vámi jsou tací, kteří to schválně naplánovali, tu dovolenou, třeba až právě na září. Jo? 777937777, jen se nebojte, jen se přiznejte, napište mi, já si myslím, že vás je jako relativně dost, protože hele, počasí k tomu vlastně docela dost svádí a myslím si, že jako prodloužit si prázdniny a vyrazit na dovolenou v době, kdy všichni ostatní už se vrátili do práce, má určitě svoje výhody. Tak hledáme dovolenkáře, kteří to přeložili až někdy na září, 777937777 a počítáme i s takovými, které dovolená třeba ještě čeká, jo? Zatímco my jsme samozřejmě už v práci a odvádíme tu tvrdou práci, zvedáme ten hrubý domácí produkt. No, buďte na sebe hrdí, nebojte se. Dneska mimochodem Adélkám přejeme všechno nejlepší k svátku, tak jestli Adélu znáte, nezapomeňte jí samozřejmě pogratulovat, napsat nějakou hezkou krátkou zprávu. No a jenom abyste věděli, co se pranostik týká, našel jsem tady jednu, která se vlastně k tomu dnešnímu dni docela dost hodí. Není úplně příjemná, ale hodí se. Na svatého Štěpána Krále je už léta na mále. Ano, ano, začínáme pomalu, ale jistě odpočítávat, ale na druhou stranu přijde ten podzim a ten ještě hezky barví, je takový to babí léto. Já mám možná ze všech ročních období úplně nejraději. Imagine Dragons, to je skvělá muzika pro dnešní dopoledne do Prahy a taky nejbližšího okolí. My jsme Hit Radio City. First

0: posloucháte Hitradio City a díky, že jste s námi a že se mnou vysíláte, protože tak je vidět, že na dovolenou řada z vás teprve čeká. Zpráva od Petra, že snad možná v říjnu. Posledních 5 let do Řecka jezdím jenom zásadně v září. Letos to není výjimka, už jenom 20 dní a moc se těším. No a takových je vás víc a víc. Krásné ráno, dovolená mě teprve čeká. A to od 14. září prázdniny nechávám maminkám, napsala Helča. Tak v červnu 5 týdnů jsme byli autem na severu, hlavně Norsko. A teď září, říjen si chceme projet Itálii. Uvidíme, čas nás netlačí, zdraví Zlata. A tady jedna čerstvá zpráva od Marie, která prosím vás odlétá rovnou teď v pátek. Řecko, Kos. Vždy teplíčko a větší klid než v sezóně. Tak všem, který teprve čeká dovolená, užijte si to, odpočiňte si. Proč to téma otevírám? Mě to taky ještě čeká, takže jsme jedna parta. Za pár minut další muzika. Další velké hity, třeba Sunrise Avenue a Hollywood Hills. A nebo Lady Gaga. Už za chvíli.
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: Facebookem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Dive of a Smile. Lady Gaga, Bruno Mars. No, je jenom málo duetů, které jsou hezčí nebo srovnatelné. Prostě jako skvělá muzika i pro dnešní středeční dopoledne u nás na Hit Radio City. No přátelé, včera se to stalo, po dlouhých letech. Kdybych to měl zaokrouhlit téměř po 50 letech, ale přesně je to 46 let. Co jste včera mohli spatřit po takhle dlouhé době? Tramvaj, která jela podél Národního muzea. Představte si to. Ano, mířela včera na Václavské náměstí. Asi už si říkáte, tak to oni už to zprovoznili na ten Václavák. No tak to úplně ještě ne, jo. Protože včera se testovalo, jo. Jela tam taková ta testovací tramvaj, která zjišťovala, jak to dobře postavili v podstatě, jestli je tam jako dobré trakční vedení a tak dál, ale na trať nad muzeem se provoz tramvají vrátí už v sobotu, to znamená, že to propojení mezi náměstím IP Pavlova a potom Vinohradskou už bude pomocí tramvají, tak jak jsme byli zvyklí zhruba tuším před nějakým rokem, možná rokem a něco, pak tady byla dlouhá výluka, no a teď už to zase bude jezdit mezi IPákem a Vinohradskou. A samozřejmě v blízké době se těšíme i na zprovoznění tramvají přímo přes Václavák. Pravda, to ještě chvilku potrvá, nicméně už se na tom jako silně pracuje a jestli projíždíte přes magistrálu, tak víte, že ty výkopy obrovský, které tam byly, tak už pomalu, ale jistě mizí. Už tam máme krásně dva pruhy, dá se to profičet a vypadá to, že je všechno jako dokonale připraveno. Tak nechci to zakřiknout, jo, ale v sobotu už po dlouhé době opět možnost projet se tramvají mezi IPákem a Vinohradskou, no a zároveň po 46 letech jsou fotky, jsou na Facebooku dopravního podniku a tramvaj jela vedle Národního muzea. No, to jsou milníky, přátelé.

0: Miles Smith patří sem k nám na Hit Radio City, stejně jako Sia a nebo Five. Další velké hity vás čekají i po 9:45. Mimochodem chystáme pro vás zprávy a v nich vás pozveme do Letohrádku Hvězda. Kdybyste tam chtěli na putovní výstavu skicáků, tak podrobnosti přidáme, protože víme, co se v Praze děje. No a jak jsem říkal, že si dáme Siu, tak její The Greatest už za chvíli.
1: Výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
2: Pak hrnky,
1: flešky, kufříky, vyměním za kuponky.
2: Škola volá!
3: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
4: Hit Radio.
5: A my

0: Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
3: Hit Radio City.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: My jsme Hit Radio City, přejeme příjemnou středu. No a nabídneme po 10. hodině samozřejmě další velké hity, třeba od Adela nebo Davida Getty, ale pojďme do ulic hlavního města, teda jako nemyslím revoluci, ale pojďme se podívat na dopravu.
1: Možná někdy bude potřeba, každopádně teď si dáme nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Přejeme k tomu dobré dopoledne. Opatrně v ulici Prvního pluku, tak tady uvízl autobus pod mostem. Na místě jsou záchranné složky, policisté, čekejte komplikace, aktuální zdržení. Problémy jsou také na D8, u sjezdu na Mělník na 18.

0: 15. kilometru směrem od Prahy. Tady došlo ke kolizi osobního auta s nákladním. Policisté jsou na místě. Kolona má zatím pouze kolem kilometru. Zdržení by mělo být 10 minut. Centrum metropole, tady se stále táhnou dlouhé kolony v okolí Tančícího domu, na Nuseláku, v Legerce, ale také v Povltavské ulici a na příjezdu ulicí v Holešovičkách. Strahovský tunel, tady došlo k nehodě. Počítejte s komplikacemi také v tunelu Mrázovka v obou směrech. Aktuálně zdržení kolem 15 minut a nadále popojíždí Barandák i Dobřížská ulice směrem do centra metropole. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Pražské jezulátko dostalo požehnání na cestu do zahraničí. Jeho kopie poputuje jako dar do irského hrabství Kerry a připomene přátelství mezi Českem a Irskem. Zajímavé je také to, že tato soška má své vlastní místo i tradici, vysvětluje mluvčí Prahy Vít Hofman.
4: Pod označením Child of Prague se řadí mezi nejznámější náboženské symboly irské lidové tradice, podle které věří generace irských rodin tomu, že umístění sošky před dům před svatbou přinese novomanželům dobré počasí v den jejich obřadu.
3: Poprvé ho lidé v Kerry uvidí při poutní mši v úterý 8. září. Policejní odborníci dnes exhumují ostatky někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka z rodinné hrobky na hřbitově v Lánech. Má to pomoci při objasňování okolností jeho úmrtí z března 1948 po pádu z okna Černínského paláce. Podle oficiální dobové verze spáchal sebevraždu. Policejní úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu ale prověřuje možnou vraždu. Proti schodku státního rozpočtu se ohradilo vládní hnutí SPD, motoristé i prezident Petr Pavel. Všichni doufají, že se o něm bude dál jednat a podaří se jej snížit. Šéfka státní kasy Alena Schillerová ale varuje, že prostor pro úspory není velký. V Letohrádku Hvězda se na zhruba 2 měsíce zastaví putovní výstava skicáků a ilustrací z cest různých autorů, a to od renesance po současnost. Výstava Rajzovní deníky, mapy a průvodce je součástí festivalu ilustrace a komiksu Lustr. Tvůrci zahájí výstavu dnes, pro veřejnost pak bude v Praze k vidění od zítřka do konce října. Dnešní den většinou jasný, polojasný, maximální teploty se postupně odpoledne dostanou na 25 stupňů, foukat bude mírný vítr.
1: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
5: Ano, z náznaku toho počasí dneska to vypadá, že nás čeká jako velmi příjemný den. A co vám ještě může zpříjemnit den? No to, že prostě budete něco vědět, že si dokážete, že prostě vám to zapaluje. A od toho je tady City Quiz. Samozřejmě existuje i ta druhá varianta, to znamená, že vám zkazíme den už takhle ve 10:45, ale neberte to za stolik vážně, jo? Nicméně, za pár minut mám pro vás zase jednu hudební ukázku, ve které mi něco chybí a vaším úkolem bude jaksi dopídit se toho, cože jsem to tam vycenzoroval. Já jsem vlastně takový hitrádový cenzor.
3: Tak v té revoluci, hele.
5: Viď? Dneska mám nějaký nápady. Tak Adele, Rolling in the Deep, anebo taky David Guetta či Tom Grennan. Další velké hity i po 10.
1: Hit Radio City.

comes down on me. Na Hit Radio City dohrál Tom Grennan a za pár minut třeba Kateřina Marie Tichá. Teď je ten čas, kdy společně se snažíme přijít na takovou jako záhadu, kterou pro vás vždycky vyrobím, jo? Nebojte se, dneska to opravdu nebude nic těžkého. Dokonce si myslím, že vám to jako svitne hned, že vám to hned zapálí, že se rozsvítí taková ta žárovička, protože to bude velmi jednoduchý. Opět krátká hudební ukázka od kapely Činasky. Opět v ní něco chybí. A tentokrát je to víc než jedno slovo. Dobře poslouchejte.

0: pro celou Prahu. Let's go.
1: A tak ten text známe všichni, všichni si ho pospěvujeme a klidně ho můžete pospěvovat přímo na koncertě Činasky, protože přesně o to jde. Takže, co jsem tam vynechal, co nám tam chybí v textu písně Víno, je to velmi jednoduchý 777 937 777.

0: No a když to zvládnete napsat na 777937777, tak odměnou vám budou dvě vstupenky na jejich pražský koncert na zakončení Open Air léta 2026 na velké túře po celé republice. A Praha je přidaný koncert, a to 15. září v úterý, a to v pražské Trojské loděnici. Můžete u toho být, mám dvě vstupenky, tak se podívejte do diáře, a jestli máte volno a chcete u toho být, tak pište na 777937777.
1: Dopolední kvíz Hit Rádia City.
0: A já myslím, že to je dneska jednoduchý. Ten text vína známe vlastně úplně všichni. Tak co nám tam chybí? Za chviličku někomu z vás volám, buďte u telefonu.

0: Taky vidět, že texty kapely Činasky, jako znáte, velmi dobře, jako svý boty, jak se říká. Takže já zdravím Kubu, Martina, Hradka, taky zdravím Petru, Frantu, Evi, Klenka, Jana, Šárka a pozor, to jsem teprve zhruba v polovině, Dana, Anička, taky Kačenka, Lucka, Kamila, ti všichni dneska trefili, jak se říká, do černého, pak jsme tady měli hromadu zpráv bez podpisu, takže vám všem samozřejmě gratuluju. Já si myslím, že se dneska nenašel jediný člověk, který by měl špatnou tu odpověď, jo? Takže jste byli prostě jako naprosto geniální. No a samozřejmě štěstí se může usmát jenom na jednoho. Že jo, Romano, hezké dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, jak se máte? Jste v práci?
1: Jsem v práci, ano, ano.
0: A měla jste už dovolenou?
1: Bohužel jo.
0: Ano, ano, to jste řekla správně. Jaký byl návrat jako do pracovního procesu?
1: No, nic moc, protože jsem přímo z letiště jela do práce, takže...
0: Ježiš, to nedělejte.
1: Tak už vidíte. To nebudu dělat.
0: Tak pozor, jo, tak já vám... Když to jako zvládneme teďkon, tak já vám udělám program na 15. září na večer. To bude trošku taková dovča, trošku. Budeme samozřejmě doufat v dobré počasí. A já připomenu tu písničku, respektive to víme, že to je víno, ale já jsem tam něco vycenzuroval a mě pak bude zajímat, co to je, jo? Tak pojďme si to připomenout. My máme rádi víno, milujeme krásu. Takže něco nám tam chybí a mě strašně zajímá, co to je. Tak povídejte.
1: Ženy a zpěv.
0: Tak schválně, jo. My máme rádi víno, milujeme krásu. Jo, jo, jo. Naprosto správně, naprosto dobře. A nebylo to těžký, že jo, dneska?
1: Nebylo. Dneska to bylo lepší.
0: Máme to všichni v hlavě. Takže, vy si tuhle písničku určitě zaspíváte naživo. Protože já vím, super, jak jezdím s Činaskami celý ten letošní letní tour po různých místech v republice, tak tahle písnička tam je. Takže ta dvouhodinová show samozřejmě bude obsahovat i víno. No a protože máte dvě vstupenky, tak kdo si to zaslouží?
1: Asi brácha, dneska má narozeniny.
0: Vidíte, no tak to je dobře, dobře jste to zvládla, tak? Tak ho moc pozdravujte, užijte si 15. září, Loděnice, Praha, bude to krásné zakončení, celé ten open air tour, vy tam budete a jenom zpívejte, jo, bude to krásný.
1: Děkuju.
0: Mějte se krásně, užívejte středu a zase někdy, naschle.
1: Mějte se hezky, naschle.
0: Další příležitost, jak s námi hrát City Quiz, samozřejmě zase zítra po 10. Nebojte se, budeme tady.

rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy, z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.

0: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
1: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Alec Benjamin a za pár minut Evanescence, nebo taky Mirai. To vám zahrajeme na Hit Radio City.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: No, zásadní je, že my jsme vás lákali, ano, ano, ano, stále vás lákáme, hodíme takovou udičku, protože vy už se můžete registrovat na našem webu na hitradiocity.cz, tam se podívejte a pak už s námi od příštího týdne, hned od pondělí, můžete hrát Kdo pak to zvoní. Zásadní čas je 7 hodin a 10 minut, jo, protože tehdy my budeme zvonit a vy budete otevírat dveře. Přesně o tom je nová hra ve snídaní šampionů a to hra Kdo pak to mluví. Každé ráno od 7. do 25. září vyrazíme k jednomu z vás, kteří jste se zaregistrovali na webu hitradiocity.cz a rovnou vám přivezeme prachy. Rovnou na váš práh, jo? Ale pravda, musí to být hezky z ruky do ruky, jo? Žádný, že sousedka to převezme. Až uslyšíte přibližně v 7.10 ve vysílání Hitradia soutěžní zvonek, tak se rychle musíte jít podívat, jestli náhodou nestojíme zrovna za vašimi dveřma. Máte na to 30 vteřin a pokud tam budeme, peníze jsou vaše. Každý den máme rostoucí jackpot od 5 000, když to náhodou někdo ten den nevezme, přihazujeme další tisícovku, no a v pátek 25. září hrajeme ve finále o pevných 50 000 pěkně na ruku, což si myslím, že je teda fantastický. Takže, kdo pak to zvoní, to je další možnost, jak si tady u nás na Hit Radio vyhrát prachy a myslím si, že to bude jako víc než skvělý. Od pondělí startujeme, registrace právě teď, hitradiocity.cz. Tady jsou slibovaní Evanescence.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdány, nám stejně nepřáli.

0: letět někam pryč a stále dokola. Tak o tom zpívali Miraj společně s Tripsem a to lehce po 10:45. My jsme Hit Radio City, tak co? Využili jste už nový tunel bus? Už jste jeli 145 přes Blanku? Ano, skutečně první ostrý poprázdninový test už má tahle linka za sebou a to vlastně díky včerejšímu začátku nového školního roku. Nebylo to pravda úplně bez bolesti, některé ranní spoje prý nabíraly až půlhodinové zpoždění, jenže do toho přišla nehoda 5 aut v bubeneckém tunelu a taky pořádný kolony. Teď jedno zajímavý info, autobus byl přesto rychlejší než osobní auto. Z Kobylis na Hradčanskou jela osobní auta okolo 40 minut, tunel bus to i v tomhle chaosu zvládl zhruba za 20 až 25 minut, hlavně díky novým buspruhům. A navíc, od poloviny srpna už linka přepravila tunelem asi 40 000 lidí. Tak mi klidně dejte vědět, jestli využíváte nový tunel bus a jestli jezdíte 145, nebo jste si to třeba byli jenom vyzkoušet, či vám to zkrátilo cestu do práce či domů. To mě celkem zajímá. 777-937-777. A za chvíli další velké hity, třeba Daniel Powter.
1: Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Máme příležitost. Hele, jdem se ukázat.
3: Já bych to asi vidět nechtěla, Michal.
1: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková.
4: Velkolepý.
1: A natočím to.
4: No tak všechno velkolepě.
5: Všechno velkolepě.
1: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské Hit Radio. Hit Radio City. Zlepši si náladu.
6: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.

0: my jsme Hit Radio City a přejeme vám dobré dopoledne před 11. Dermot Kennedy je připraven, taky Gigi, zkrátka další velké hity, které budou následovat. Pojďme na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré dopoledne. Díky vám víme o komplikacích na výjezdu po D8.
2: Ahoj, zdravím všechny, co jedou po dálnici D8 z Prahy na Drážďany. Tak někde zhruba na úrovni 15 kilometrů se stala nehoda a kolona stojí několik kilometrů daleko, takže pokud můžete, sejte už na exitu 9, na Kozomín, Veltrusy a objeďte to. Díky.
1: Děkujeme také za tuto informaci. Ještě připomenu, že také na úrovni Veltruse se začínají tvořit kolony. I tady došlo totiž k menší dopravní nehodě, takže v celé oblasti počítejte minimálně s 20 až 25 minutami, pokud tedy ještě můžete, úseku se vyhněte. 10 minut hlásíte od Černáku po Štěrboholskou spojku, aktuální koloně a přerušovanou kolonu pak z Pražského okruhu od sjezdu z D1 na úrovni Jesenice a pak na úrovni ulice k Barandovu. Přijíždíte v kolonách také od Loděnice D5 a pokračujete na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu. Tady je provoz silnější a zdržení do 10 minut. Vaše dopravní info dál volejte na 777-937-777.
3: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Po úspěšném dokončení oprava v Plzeňské a Kbelské ulici se TSK na podzim pustí do dalších prací. Povrch silnice vymění v Cínovecké ulici v úseku Kostelecká Vysočanská, doplňuje generální ředitel společnosti Filip Hájek.
2: Dokončení opravy Cínovecké, tam je to souvislá údržba, zjednodušeně řečeno položení nového asfaltu, kde to ještě koordinujeme s doděláním Kbelské, kde už nám zbývá část ramp kolem Teska Letňany. A to bude rekonstrukce, která pojede v režimu 2+2, takže tam my v podstatě vždycky budeme dělat jeden pruh a dopravu přesuneme do zbývajících, trošku zúžíme a dáme do dvou pruhů.
1: Přesné termíny prací a oprav zatím nejsou vypsány ani v Chlumecké ulici v úseku Ocelkova Poděbradská. V době letních prázdnin zemřelo na pražských silnicích 6 lidí, na červenec připadají 4 oběti, na srpen 2. A během srpna pak policie v metropoli řešila zhruba 1050 nehod. Nejčastější příčinou je nepřizpůsobení jízdy okolnostem a nedání přednosti. Na světě je zubní kartáček se zabudovanou kamerou. Vidí, co děláte v ústech a sám se snaží najít místa, na která při čištění zapomínáte. Disponuje umělou inteligencí a dokáže mezi zuby přesně nadávkovat proud ústní vody. Na US Open dnes nastoupí 5 našich tenistů. Linda Nosková, Karolína Muchová, Karolína Plíšková a Jirka Lehečka budou bojovat na betonových dvorcích v New Yorku o postup do třetího kola. Nikolu Bartuňkovou pak čeká ještě dohrávka úvodního kola. Dnešní den postupně v průběhu odpoledne zůstane polojasný, oblačný, přibývání mraku výjimečně na zataženo, pršet by nemělo, čeká nás proměnlivý vítr a teploty kolem 25 stupňů.
0: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
3: Čuk, čuk, dobrý den, můžou si jít všichni hrát? Jasně, když posloucháte Hit Radio City, tak bez problémů. Pojďme ven ke klepadlu, pojďme si tam užít trošku zábavy. Mimochodem, já navážu na zprávy, jo?
1: Ano.
3: Ten kartáček, první kartáček se zabudovanou kamerou, jo?
1: Ty o něm už určitě víš, protože tvoje žena...
3: Ano, moje žena, jak dělá dentální hygienistku, tak ano. Musím říct, že včera jí to tak vzrušilo, že jako byla z toho úplně celá, jako řekl bych, tak nadšená, jo, že něco takového existuje, že jsem o tom slyšel v podstatě celý den.
1: A už ti objednala ten kartáček?
3: On to bude dost drahý.
1: Ježíšek by tě mohl přinést,
3: ne? Jsme se dívali, že za $500 se prodává ve Spojených státech.
1: Zatím.
3: Což je nějakých 11 tisíc, pokud se nepletu.
1: No, nebude to málo úplně, no.
3: No, ale zas má kameru, že jo, takže... No nic, přátelé, Dermot Kennedy hudebně právě teď, jeho Kiss Me, za pár minut jedna legenda z Italodancu, to znamená Gigida Agostino a bude toho daleko a daleko víc. Takovouhle pohodu zažijete jenom u nás. Hezkou středu.

Emma Drobná a její Words. A za pár minut třeba Shakira anebo Two Colors. Další muzika, která vás bude doprovázet dnešním dopolednem. Jsme Hit Radio City. A pozor, přátelé, mám pro vás další pražský rekord a jako novou atrakci, kterou byste jako neměli promeškat. Protože v Praze máme rekord, možná jste si mysleli, že... Takhle to vezmu. Kdy jste naposledy seděli na skluzavce? Pořádný skluzavce, že už je to dávno, že jo? Klouzačky jsou přece jenom pro děti, že jo? Tak na Praze 6, na 6 se vás vyvedou z omylu, jo? Na Julisce totiž právě otevřeli absolutně novou svahovou klouzačku, která je dlouhá 40 metrů. A svést se tam klidně můžou i dospělí, jo? Podmínkou je minimálně 120 cm výšky, takže děti možná nechte doma, protože přece jenom je to nebezpečný, ale dospělí tam klidně můžou. Dosavadní pražskou rekordmankou byla slavná nerezová skluzavka, která byla v parku na Parukářce. Ta držela ten titul od roku 2012, ale pozor, v porovnání s tou novinkou z Prahy 6, tak to je opravdu jako tebřídil, protože měřila pouhých 12 metrů, jo. Juliska je tady absolutně nový rekord a vzala si to bez diskuze. Novinka prý stála téměř 4 miliony korun a je hned vedle legendárních schodů u Julisky. Údajně jede prý docela dost svižně, protože někteří už měli šanci si ji vyzkoušet. Rychlost se dá samozřejmě brzdit nohama, jo? A nebo když si vezmete klouzavý šustáky, tak to potom jede zásadně rychleji. Takže přátelé, Praha 6, Juliska a tam je nová nejdelší klouzačka v Praze, která má 40 metrů a je taková ta tunelovitá, v podstatě jako kdybyste jeli na tobogánu, jo? Hele, já tam hned běžím, tohle si prostě musím vyzkoušet, u toho byste neměli chybět. Takže je to teda spíš pro dospělí, s tím počítejte. Mám tu Dio a Dance with Somebody, další skvělá muzika. My jsme Hit Radio City a víme, co se v Praze děje. Dobré dopoledne. Thank you.

0: jsou Cynical, Two Colors a taky Safri Duo. A další z typů, co byste si mohli zakroužkovat v kalendáři tady u nás v Praze. Protože jestli třeba patříte mezi ty, kteří rádi fotí, máte třeba nějaký drahý fotoaparát doma a lákají vás nejlepší snímky zvířat, tak vás pozvu do zoologické zahrady, kde to můžete ještě zdokonalit. Ve čtvrtek 10. září speciální kurz přímo mezi zvířaty. Pozor, průvodce rozhodně nebude někdo, kdo vám jenom poradí, jak zapnout portrétní režim, jo, to ne. Povede ho profesionální fotograf Václav Šilha, který mimochodem má za sebou několik prestižních ocenění Czech Press Photo, spolupracuje třeba s BBC nebo National Geographic. Takže se dozvíte, jak zvířata opravdu dobře fotit a hlavně si to rovnou zblízka vyzkoušíte přímo v areálu zoologické zahrady. Na nejbližší termín jsou ještě poslední volná místa a přihlásit se samozřejmě můžete velmi jednoduše přes e-shop Zoo Praha. Tohle je Katy Perry, Last Friday Night. I to budeme hrát už za chvíli. Hit Radio.
1: Každý má svoji srdcovku.

co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwyn účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwyn. Pomáháme hrát zodpovědně.

0: nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: To mělo svoje zákony, sezení v zadní lavici.
3: Hele, to pro mě přišlo až v pozdějším věku, protože ze začátku jsem byla ta šprtka, třeba do čtvrtý třídy, co chtěla sedět vepředu, a pak najednou přišly ty zadní lavice a to bylo jiný toč, ono.
4: Mě napadl takový docela dobrý business plán, že by školy mohly prodávat ta místa podle toho,
2: to je dobrý.
4: Jak blízko seš katedře, že jo?
2: To je dobrý, že by ty přední lavice byly basic, ty neplacený, a ty zdarma. Vzadu, že by to byly lavice premium.
4: Jako když si platíš letenku u Ryanairu, že jo? Sedět spolu dobře.
2: Jsi nebo sedět u okna.
1: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Last Friday Night od Katy Perry právě teď u nás ve vysílání Hit Radio City. Říká se, že novou muziku objevujeme tak zhruba do 30, možná 35 let a pak velmi rádi vzpomínáme na to, na čem jsme vyrůstali. A jestli jste ty ročníky, které vyrůstaly na konci 80. případně v 90. letech, tak určitě milujete švédské duo, které v podstatě jako zbořilo celý hudební svět. Marie Fredriksson a Per Gessle, to jsou dohromady Roxette, nebo to byly dohromady Roxette. No a v našem vzpomínání s Hit Radiem Classic, to znamená s těmi největšími hity 80., 90. a taky 0. let, oni patří mezi nejzastupovanější interprety. Jasně, tohle byla doba, kdy prostě Roxette vládli v podstatě celému hudebnímu světu. A já velmi rád vzpomenu, že i dneska po 18. hodině pro vás budeme mít ty největší hity od 80. až do milénia. A mezi těmi hity můžeme vzpomenout i na Sleeping in my car. Tohle jsou Roxette a za pár minut Poetika, Hit Radio City.

0: Hit Radio City.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: tě ztrácí.
1: My jsme Hit Radio City a tohle byla Poetika a za pár minut třeba Morandi, anebo taky Ed Sheeran. No ještě předtím, než jako odejdu, vám začne taková ta obědová pauzička a budete poslouchat i srdcovky u nás přesně v pravé poledne. Tak jeden dobrý tip, prosím vás, fotbalová Praha, ano, po měsíci se totiž konečně večer rozsvítí Ďolíček. Bohemians čeká odložený zápas 4. kola šance ligy proti Jablonci. Původně se mělo hrát už v srpnu, ale Jablonec měl trochu jiný starosti, bojoval v Evropě, nakonec si teda vybojoval postup do hlavní fáze konferenční ligy. No a Klokani se doma představí přesně po měsíci, takže jestli už vám chyběla ta večerní atmosféra ve Vršovicích, tak dneska, přátelé, máte absolutně jasno. Bohemians Jablonec dneska od 8 večer v Ďolíčku, takže dva v podstatě zelenobílé týmy, jo. Doufám, že se rozeznají na hřišti. Ode mě úplně všechno, Kuba Urban se loučí a zase zítra přesně v 9 se budu tady u nás těšit. Na Hit Radio City.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti.
5: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.

0: nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Komplikace jste hlásili na D8, už na úrovni odolené vody vyjíždíte do kolony kvůli dopravní nehodě. Popojíždíte v přerušované koloně také pražským okruhem od Jesenice po ulici k Barandovu. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
1: Hit Radio.

0: MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz.

0: www.bazoš.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Kandidátní listiny pro letošní komunální volby jsou zveřejněny. Jednoduše tak zjistíme, kdo se v našich městech a obcích uchází o místo v zastupitelstvu. Kde bude výběr největší, popisuje místopředsedkyně statistického úřadu Eva Krumpová.
3: Největší výběr budou mít voliči tradičně v hlavním městě Praze, kde je zaregistrováno 1060 kandidátů na 24 kandidátních listinách. Kandidáty pouze jedné volební strany budou voliči vybírat v 1842 obcích.
2: Tyto volby se pak vůbec neuskuteční ve třech obcích, ve kterých nebyla podána kandidátní listina nebo byl počet kandidátů nedostatečný. Prezident Petr Pavel přijme na Pražském hradě už za půl hodiny ministra školství Roberta Plagu. Tématem jednání má být příprava zákona o vysokých školách, rozpočet rezortu školství a pak naplňování strategie vzdělávací politiky do roku 2030. Dětské domovy nesmějí po svých svěřencích požadovat doplatky za zdravotní služby, pokud je ze zdravotních důvodů doporučil lékař. Upozornil na to na svém webu dětský ombudsman Martin Beneš. Zabýval se konkrétním případem, kdy dětský domov požadoval po dívce úhradu poloviny částky za rovnátka z jejich vlastních úspor. Teď se ještě podíváme k nám. Během podzimu začnou stavební práce na několika dalších projektech. V Cínovecké ulici v úseku Kostelecká Vysočanská dojde pravděpodobně od poloviny října k výměně povrchu silnice. Podle TSK se chystají také opravy v Chlumecké ulici v úseku Ocelkova Poděbradská. Tady ale zatím termín prací stanovený není.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
2: V průběhu dnešního odpoledne čekáme většinou jasnou, polojasnou oblohu. Přibývání mraku na zataženo jen výjimečně. Čekají nás teploty kolem 25 a vítr mírný.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, 2:12. S vámi už Kateřina Pechová a ano, jsou tu další srdcovky. I dneska to bude velký Joe Cocker, taky James Arthur, Hit the Floor, Cher. No a odstartujeme to ale společně s fantastickým boybandem Backstreet Boys nás čekají a taky song z roku 1996. Mimochodem nejvíc cool na tom ten videoklip, kdy celá skupina tančí a zpívá na vrcholu a uvnitř osvětlené rotující polokoule, která připomíná obří diskokouli. 90. Hit Rádio.

0: Skvělý, čo? První dnešní srdcovka Backstreet Boys a Get Down na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: No a my budeme pokračovat a teď nás čeká naprostá pěvecká ikona Cher. Zpěvačku Cher znáte určitě úplně všichni a my se dostaneme k její legendární poprokové skladbě z roku 1989. Jo. 19. album, neskutečný, 19. album Heart of Stone. Tenhle song se stal jedním z největších hitů její kariéry. Jo. Skladbu mimochodem napsala hitmakerka Diane Warren a Cher se původně ten song nelíbil, ale autorka ji naštěstí dostrkala do studia. A tak mohlo vzniknout If I Could Turn Back Time. Tohle je Cher.

0: Klasický Eurodance, hit z roku 94, Hit the Floor a Energizer na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Mimochodem tehdy prostě byl takovej jeden standard u těchto songů. Rychlé elektronické beaty, ženský chytlavý vokál a mužský rap. Jo, když si to poslechnete zpětně ty songy, opravdu to sedí. Je to tak. Teď ale trošku zvolníme. Respektive nás čeká extrémně silná popsoulová skladba britského zpěváka a písničkáře Jamesa Arthura. Jeho hlas určitě dobře znáte. V roce 2012 vyhrál X Factor a o rok později vydal v pořadí svůj třetí single, který se jmenuje Recovery. A je to jeho osobní zpověď. No a je to prostě srdcovka. Další na Hit Rádiu.

0: Joe Cocker a Summer in the City na Hitrádiu.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Tohle byla téměř poslední srdcovka. Mimochodem, ten song je cover. Což je neskutečný, tak je to jeden z nejúspěšnějších coverů v historii populární hudby. Původní song byl totiž z roku 1966, toho nahrála folkroková skupina The Lovin' Spoonful, no ale Joe Cocker je Joe Cocker, že jo. Navíc ta aranž prostě, on v těch slokách popisuje, že jo, úmorné denní vedro v betonové džungli. A potom ten refrén se s příchodem noci mění takový lehký, energický taneční rytmus. Prostě genius, genius, jo, jinak se to snad ani říct nedá. No ale my budeme pokračovat, dámy a pánové. Nás totiž čeká ještě jedna speciální srdcovka. A to je samozřejmě ta vaše. Ano, teď je ten čas. Vezměte telefony a pojďte mi napsat 777-937-777. Jaká je ta vaše srdcovka? Jaký song vám konkrétně vykouzlí vždycky úsměv na tváři? Nebo vás přenese do dřívějších časů? Nebo třeba do jedné konkrétní vzpomínky? Napište mi, jaká srdcovka je ta vaše a jednu z nich se za chvíli dáme. K tomu nás čeká třeba Alex Warren nebo Imagine Dragons, tak buďte s námi.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Tohle jsou Imagine Dragons, Sharks na Hit Rádiu.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: A je tady poslední dnešní srdcovka. No a to je jako vždycky ta vaše. Vybrala jsem dneska SMSku od Aničky a jsem zvědavá, koho všeho z vás to vrátí zpátky. Protože Anička píše, ahoj, určitě Falco a jeho džíny. Osmdesátky a diskotéky v Písku v Družbě. Milí Jihočeši, kdo z vás někdy nebyl v Družbě v Písku? Protože co já vím, tak tam byli prakticky všichni z okolí, takže pojďme se společně s Falkem nechat unést na ty diskotéky kdysi dávno, kdy vás neboleli kolena a jenom jste celou noc řádili na parketu. Jdem na to.
2: Ginny, come on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder?

0: Tohle je Luis Capaldi, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. No a z toho, co mi píšete, tak Falko očividně spoustu z vás vrátil na diskotéku, třeba do kulturáků, který už ani nejsou. To je strašný, co? Jak stárne. Ale hele, důležitý je si na to umět zavzpomínat, ať už možná nevydržíme co dřív, jo? Ale myslím si, že hejbnout bokem ještě stále všichni umíme. Tak zkusíme tuhletu hezkou situaci, tenhle pocit na chvilku prodloužit. Co říkáte? Na tohle se totiž tancuje skvěle. Walk the Moon už za chvilku do vašich uší.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
5: Hit Radio. Hit Radio.

0: už máte svou Kaufland kartu extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland kart extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Walk the Moon, Shut Up and Dance v éteru Hit Rádia těsně před 13. Za chvilku Zayn a Sia nebo Edward Maja, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Nehoda na 15. kilometru D8 byla odstraněna, z Prahy už vyjíždíte bez zásadnějších komplikací. Naopak z více auty stále počítejte na Pražském okruhu nebo v okolí Štěrboholské spojky. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší.
4: Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Počet nových případů žloutenky typu A od února klesá. V srpnu jich hygienici zachytili 70. Situace může zhoršit návrat dětí do škol, uvádí na svém webu Státní zdravotní ústav. Epidemie žloutenky typu A propukla loni, kdy lékaři evidovali přes 3200 nemocných. Letos jsou počty zatím poloviční. Policie exhumuje ostatky někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka z rodinné hrobky na hřbitově v Lánech. Může to pomoci při objasňování okolností jeho úmrtí z března 1948 po pádu z okna Černínského paláce. Pokračuje mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek.
3: Jsou tady kolegové z různých útvarů policie a samozřejmě i kolegové z soudního lékařství. Probíhají úkony trestního řízení, které samozřejmě nebudeme více komentovat. Budeme se vše snažit zvládnout v co nejkratší době.
4: Nelze v tuto chvíli odhadnout, za to bude v řádu hodin či dnů.
2: Zkoumání ostatků proběhne za využití nejmodernějších metod, které mimo jiné mohou a pomohou vyvrátit různé spekulace spojené s případem. Zkráta v rozvodně v Bergheimu na západě Německa úřady vyšetřují jako sabotáž. Prověřují také souvislost s útokem na rozvodnu u elektrárny v Braniborsku, ke které došlo také včera. Teď se ještě podíváme k nám. Dvě dětské skupiny na Palmovce a v Zenklově ulici otevřela Praha 8. Dohromady nabízejí místa pro 47 i dvouletých dětí. Obě se nacházejí v rekonstruovaných prostorech a jsou vybaveny hernami, místy pro odpočinek, dětským nábytkem, ale také odpovídajícím hygienickým zázemím a hřišti. Více na webu Prahy 8.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Většinou polojasná obloha, přechodně může být nad Prahou a v okolí více mraků, polojasno zataženo. Jinak teploty kolem 25 stupňů, vítr dnes pouze mírný.
5: Krásné odpoledne, chvilku po 13. hodině, doufám, že máte krásnou středu. Další hity k tomu teď Edvard Maja a Vika Žigulina.

0: jsme struny.
1: Tohle jsou Hodiny a dívej v éteru Hit Rádia. Máme tady další trend, který prosím nedělejte. Jo, jakože... Dobře, dámy a pánové. Na internetu se teď rozšířuje nový trend, kdy muži přestávají, ne poslouchat, to nedělají nikdy, ale oni prosím vás přestávají před prvním rande používat mýdlo a deodorant, nebo před prvním, možná před každým, že jo. Nová voda, móda velí, vynech sprchu, buď přirozeně svůj, ať feromony mluví za tebe. Pánové, jako jo, jo, to, že přijdete převoněný, je samozřejmě blbost, ale zároveň vůně těla po třech dnech bez sprchy nejsou feromony, to jsou bakterie, které pořádají mejdan. To není úplně ideální. A teď si představte, jo, že když přijdete lehce umytý a možná trošku voníte, tak my máme chuť si k vám čichnout. V tomto případě bych pravděpodobně poprosila obsluhu kavárny, jestli by mohli vyvětrat, protože to prostě nechcete. Jo, já chápu, že přirozené pyžmo může být velmi lákavé, ale tady by to potom mohlo být na nálepku biohazard. Tak prosím vás, normálně se umejte, můžete, my to máme rádi. Další hity k tomu za chvilku Alvaro Soler a tohle už je Taylor Swift.

Michael Jackson, Will You Be There? Posloucháte Hit Radio. A jeden z nejlepších lidí, herců, ale taky obecně osoba, prostě bytost lidská, dneska slaví narozeniny. 62 let slaví Keanu Reeves. Dokonalý gentleman, chlap, který si prožil to, co asi spousta z nás nikdy nezažije. Neskutečný frajer. Podrobnosti, zajímavosti z jeho života, třeba o tom, že těsně předtím, než začal točit Matrix, tak podstoupil náročnou operaci páteře. A podívejte se na něj, no prostě frajer jak blázen, neskutečný. Zároveň je to člověk, který natočil nejenom spoustu těch filmů, jako právě třeba Matrix nebo John Wick, což jsou legendární série, kdo to neviděl, doporučuju dohnat, ale kdybyste s ním chtěli třeba i něco takového jemnějšího, tak mimochodem doporučuju film Ten pravý, ta pravá. Tam je Keanu Reeves trošku jiný, je to v podstatě romantická komedie a je to naprosto geniální. Fakt geniální, ale obecně tak s ním prostě nešlápnete vedle. Přejeme mu všechno nejlepší. Na zajímavosti se mrkněte na náš Instagram Hit Radio. A já posílám další hity z Selena Gomez a Marshmallow nebo Neil Diamond už za chvilku.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Selena Gomez a Marshmallow v éteru Hit Rádia. Hezké odpoledne. No prosím vás, máme to potvrzené. Hormon sportu existuje. My máme hormony úplně na všechno, to je se státními svátky. Vědci ho teď po myších potvrdili i u lidí. Jo, už je to oficiální, nejenom ty malý zvířátka, ale i my ho opravdu máme. No a údajně pomáhá spalovat tuky a zlepšuje metabolismus. Takže jo, ty dvě věci, co vlastně dost chceme. Jen teda to má malý háček, jo. Tenhle hormon se jmenuje irisin a v těle ho je tím víc, čím víc se hýbeme. Jo, zase je to past. Je to past, no prostě musíte se hejbat, abyste zvýšili tenhle hormon a tím pádem budete hubnout a pálit tuky. No jo, jenomže tak to přece jsme věděli, že jo? Že když se budeme hýbat, tak asi budeme pálit, logicky. Já na to mám jeden skvělý trik, prosím vás, když si chci dát jako nějakou jočuňárničku, tak si koupím třeba burger a chodím u toho. Já jeho jím a jdu, jo? Protože když se u toho hýbete, tak se to nepočítá. Dobrou chuť, tohle jsou Eva Farná a Miraj.

Tohle jsou Hube Stank, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. Druhý školní den, mimochodem, co jsem pochopila, tak i v letošním roce byl vlastně největší boj o to, kdo kde bude sedět, jo. I já jsem to řešila se svojí ségrou po telefonu, byla smutná, vstávala v 5.30, sedla si do poslední lavice, ale bohužel pro ně si paní učitelka připravila zasedací pořádek, jo, ten vám dokáže zamotat hlavu. Takže ségru mám v první lavici, když jsem jí řekla, že první lavice je stejně nejvíc, jo, protože tam nikdy ty učitelé nekoukají, tak mi řekla, že jsem šprtka. Takže vy, co možná víc než s tou školou válčíte s těmi puberťáky, tak prosím vás, držte se. Pojďme si manifestovat, že tenhle školní rok to bude naprostá pohodička. Aspoň pro vás, jo? U každého kroku s vámi budeme. Za chvilku Alanis Morissette a taky Nicky Jam.

Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Slíbená Alanis Morissette a Crazy právě teď v éteru Hit Rádia. Za chvilku 14 hodin čekají nás Ella Henderson nebo Metafix, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne, silnější provoz a pětiminutová zdržení hlásíte v těchto chvílích ze Štěrboholské spojky na úrovni Štěrbohol v obou směrech nebo také na úrovni Jinočan a Ořechu na Pražském okruhu. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MGZ.
7: Hit Radio.
8: Jsme šťastný, nechcem už nic víc.

0: zítra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Výchova dětí přináší situace, za kterými se rodiče nikdy sami nevědí rady. Potvrzují to také údaje rodičovské linky, na kterou se obrací stále více lidí. Detaily doplní za linku bezpečí Michaela Klovcová.
4: V loňském roce linka odbavila 3826 kontaktů s klienty, kterými jsou nejčastěji rodiče dětí, ale linku využívají třeba i prarodiče či pedagogové. To je takřka o 800 kontaktů více než v roce 2024. Pro rok 26 očekává rodičovská linka další nárůst v součtu přes 4 000 kontaktů s klienty.
3: Kromě telefonního čísla je možné využít také e-mailové poradenství nebo chat. Po nočním vloupání dnes zůstala Mělnická základní škola mimo provoz. Žákům zajistila program mimo budovu nebo pak možné využití odpolední družiny. Případ prověřuje policie, podle které došlo k vloupání do stánku s občerstvením v budově školy. Pachatele dopadla. Zítra se škola vrátí k běžnému režimu. Prezident Petr Pavel se příští středu v Oslu zúčastní pohřbu norského krále Haralda V. Panovník zemřel ve věku 89 let v pátek po vleklých zdravotních problémech. Včera jeho syn Håkon VIII. V norském parlamentu složil přísahu a stanul v čele norské konstituční monarchie. Teď ještě pohled k nám. První dva modernizované motorové vozy Regio Spider z nymburského depa jezdí ve středočeském kraji. Nasazeny jsou na

0: Letě z Čelákovec do Neratovic, z Nymburka do Poříčan a z Nymburka do Mladé Boleslavy. Vozy jsou klimatizované, z větší části nízkopodlažní a mají také vyšší výkon. Před uvedením do provozu prošly modernizací.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
0: Oblačnost bude v průběhu dnešního odpoledne proměnlivá, většinou polojasná, místy oblačná obloha, maximální teploty letní kolem 25 stupňů, vítr pouze mírný.
2: Krásné odpoledne, 3 minuty po 14. S vámi stále Kateřina Pechová, ty nejlepší hity a za chvilku taky ruleta. Moc se těším na vaše kreativní nápady, teď už ale Ella Henderson a Rudimental.

0: Ella Henderson a Rudimental, jejich Alibi v éteru Hit Rádia. Dámy a pánové, je to tady. Další ruleta před námi.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A když si vás pozvou do ředitelny, tak kdo už jste v ředitelně byl, tak prosím vás, přiznejte se. Pojďte psát na 777-937-777. Co může zaznít v ložnici a když si vás pozvou do ředitelny? Jako mě hned takhle z první napadá, ale řediteli, pane řediteli, už zase? No nic, nechám to na vás. Pište, těším se moc na vaše zprávy, protože tohle bývá vždycky poměrně crazy. 777-937-777. Za chvilku se na vaše odpovědi podíváme. Nebojte se popustit úzdu fantazii. A tohle už jsou Metafix a Big City Life.

Ed Sheeran Perfect. Posloucháte Hit Radio a vy jste taky perfekt. Máme tady další ruletu, tentokrát na téma, co můžete říct v ložnici a když se vás pozvou do ředitelny. A docela jste se rozjeli. David píše, tak pojďte pánové, pěkně jeden po druhém, maximálně po dvou. Michal, vy jste moje nejoblíbenější studentka. Radek, máš tady dvě obrovský koule. To je moc hezký, to se bude za chvilku hodit. A tady další zpráva, Boborák. Tak si odložte, vrhneme se k řešení vašeho požadavku. Zkusím někdy použít v ložnici. A Zuzka píše, tady někdo zlobil. Lenka, váš syn zase kouří. Nepředstavujte si to, prosím vás. Pavel píše, očekával jsem od vás mnohem lepší výkon. No, to zkuste někdo říct v ložnici. Jsem zvědavá, co se vám za to dostane. Pište dál na 777-937-777, co může zaznít v ložnici a když si vás pozvou do ředitelny. K tomu už Damiano David.

DJ Bobo a Everybody, posloucháte Hit Radio. Wow. Další ruleta, naprosto fantastická. Dnes jsme řešili, co může zaznít v ložnici a když si vás pozvou do ředitelny. Jste skvělý. Radek píše, pokud se nezlepšíš, budu muset zavolat tvojí mámě. To je strašný, to je strašný. Peťa píše, už zase Peťo, no tak pojď. Klára, tak a teď můžeš jít. To je skvělá věta do postele. Výborná, fakt vřele doporučuju. No máme tady ještě třeba od Jany a tou bych to uzavřela, tam se trošku vrátíme do minulosti. Tak se tady ohni, stáhni kalhoty a já ti naplácám prákosku. Díky moc za všechny vaše fantastické zprávy. Další ruleta zase příští týden, no a Rehab už za chvilku.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
5: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
6: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
7: To mělo svoje zákony, sezení v zadní lavici.
8: Hele, to pro mě přišlo až v pozdějším věku, protože ze začátku jsem byla ta šprtka, třeba do čtvrtý třídy, co chtěla sedět vepředu, a pak najednou přišly ty zadní lavice a to bylo jiný točo, no.
9: Mě napadl takový docela dobrý business plán, že by školy mohly prodávat ta místa podle toho,
7: to je dobrý.
9: Jak blízko seš katedře, že jo?
7: To je dobrý, že by ty přední lavice byly basic, ty neplacený, a ty zdarma. Vzadu, že by to byly lavice premium.
9: Jako když si platíš letenku Ryanairu, že jo? Sedět spolu dobře.
7: Myslím, nebo sedět u okna.
6: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Rehab in my head. Posloucháte Hit Radio a dámy a pánové, blíží se to nezadržitelnou rychlostí.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Jo, my totiž vozíme radost a vozíme peníze každé ráno už od příštího pondělka. Dámy a pánové, 7:10 rozhodující čas. Musíte se registrovat na webu hitradio.cz. Jo, to je ta jednoduchá část. No pozor, registrujte si místo, kde víte, že v 7:10 býváte. Protože každé ráno Jasmin s Michalem zazvoní u nás v éteru. A vy musíte otevřít dveře. Je úplně jedno, jestli otevřete vy, vaše tchýně, váš kámoš, soused, no prostě někdo za těma dveřma musí být. A pokud otevřete a bude tam stát někdo od nás, tak máte minimálně 5 000 korun. Na tom budeme startovat. Pokud někdo ten den neotevře, navyšujeme částku v banku o další 1000 a ve velkém finále budeme hrát o 50 000 korun. Takže jo, stojí to za to. Pokud ještě nemáte registraci na našem webu, běžte to tak udělat hned. Startujeme příští pondělí.
1: Hit Radio City.
0: Další hity k tomu, za chvilku jsou s námi Red Hot Chili Peppers a teď Shawn Mendes a Camila Cabello.

0: Red Hot Chili Peppers dohrávají na Hit Radio. Krásné odpoledne vám všem, díky, že jste s námi i ve středu. Já se s vámi loučím, ale ne na dlouho, slyšíme se ještě dneska večer u toho nejlepšího z 80. 90. a milénia. Ano, přesně v 6 se těším, no a za chvilku už vaše oblíbená odpolední show.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
2: Jak to dopadne, když do jednoho studia zavřete někoho, kdo miluje klimatizaci a kdo nenávidí klimatizaci? No, o tom se dneska třeba přesvědčíte.
3: Vypni to, je tady kosa. Vypni to. Přátelé, teď nemluvím na vás, jo, vy to radio nechce zaplít, ale Dominiku, vypni to!
2: Ale vadí ti, že určitě v autě mají zapnutou klimatizaci,
3: vypněte,
2: že jo?
3: Vypněte to! Bude vás škrabat v krku, ale už budete mít jako nový, poslouchejte.
1: Hit Radio City.

0: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
1: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolony hlásíte v oblasti kolem Motola, plní se Bělohorská ulice a to směrem do Karlovarské a ta pak hlásí menší dopravní nehodu na Bílé hoře. V oblasti nabíráte zpoždění kolem 10 minut. 15 minut naopak si postojíte na Pražském okruhu a to už od sjezdu z D5, ale také v opačném směru od Slivence, počítejte tedy s 15 minutami a silnější provoz zůstává na Štěrboholské spojce na úrovni Štěrbohol. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz.
2: Hit Radio.
3: Co vyjel na měsíc. Jsme šťastný, nechcem už nic víc.

0: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: Je 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré odpoledne. U základní školy profesora Švejcara v Modřanech vznikne od pondělí takzvaná školní ulice. Ve dnech vyučování bude od 7:30 do 8 ráno zakázán vjezd aut do slepé části ulice Mráčkova před školou. Výjezd zůstane zachován. Opatření má zvýšit bezpečnost dětí. Školní ulice zavádějí i jiné radnice v metropoli. Policie hledá cyklistu, který koncem srpna u Mánesa napadl řidiče osobního auta, dal mu facku a rozbil čelní sklo jeho vozu. Videozáznamy zveřejnila na svém webu a požádala veřejnost o pomoc. Cyklista je podezřelý z poškození cizí věci a výtržnictví a hrozí mu 2 roky vězení. Půdní sucho stále trvá, a to zejména na Moravě a v hlubších vrstvách půdy. I přes deště v posledních dnech je málo vody v řekách a podzemních vrtech. Za posledních 10 dnů Česko zažilo několik epizod výraznějších srážek, ale většina deště padla v Čechách.
1: City Extra.
3: Nedožité 90. ex-prezidenta Václava Havla připomene festival Havel Alive. Potrvá od října do ledna. Hlavním dějištěm bude Pražský hrad. Mnohé akce budou zdarma. Kulturní a programová ředitelka hradu Veronika Wolf.
4: Nejdříve jsme přemýšleli o výstavě, ale potom vlastně jsme si říkali, my chceme přitáhnout co nejširší publikum a třeba někdo preferuje divadlo, někdo preferuje

0: hudbu, tak z toho vlastně vznikl ten multižánrový festival, který stojí na 5 pilířích. Jedná se o divadlo, výtvarné umění, hudbu, film a diskuze.
1: Akce začnou 4. října prohlídkami proměn Pražského hradu za Havlova působení a také prohlídkami v zámku Lány. Výstavu Design pro Václava Havla v jízdárně Pražského hradu pak pořadatelé zahájí o den později. V průběhu dnešního odpoledne většinou proměnlivá oblačnost, polojasno oblačno, maximální teploty kolem 25 a slabý proměnlivý vítr.
2: Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12 z Anděla. A všem v Praze Dominik, Andrea a Vincent z odpolední show na Hitradio City. Jsme zpátky.
3: A to doufáme, že i ve středu 3 minuty po 3. hodině. Kamarádi, je to tady. Řekli jsme si s Vincou, že dva chlapy jsou na vás málo, a tak jsme se pro něco rozhodli.
4: My jsme si řekli, že vzhledem k tomu, že tento týden je očividně týden, kdy rádia někoho přibírají, takže přibereme někoho i my do svých stálých řad. Měli jsme ale takový dilema, protože to Česko je velký, a tak jsme se to museli nějak zredukovat. A tak jsme si řekli, že musíme přibrat aspoň někoho hezčího než to jiný rádio, ale to jsme se to nezredukovali vůbec.
3: No.
4: A tím pádem jsme se rozhodli, že vezmeme někoho nejkrásnějšího. A nejenom tak, ale i nejvtipnějšího, nejšarmantnějšího, nejbláznivějšího, s největším chraplákem světa. Ahoj.
5: Já se tady rozplývám do sedačky, Vinci, tolik komplimentů padlo na moji hlavu, jo, já ti děkuji.
4: Já jsem přečetl vás všechny, vítám. Ty jsi mi jich napsala ještě víc, ale ty mě hrozně škrábeš.
5: Vyškytal.
4: Co je tady to?
3: Přečet to dobře.
4: Nejvíc fixy, sexy.
5: Jo, já jsem spokojená.
3: Nejvíc fixy Andrejka, taky Vincent a Dominik. No začínáme, si natěšená.
5: Jupi, konečně je to tady.
3: Jdeme na to. Hit Radio City. Bon Jovi, protože tohle bude náš odpolední život hodně dlouho. Hezkou středu, Praho.

0: Ladíte Hit Radio City a 11 minut po třetí Ava Max. S vámi Vincent, Andrejka a taky Dominik. Ale Andrejka se s vámi chce o něco podělit. O něco, po čem uvěříte v lidské dobro.
1: No spíš bych se na něj chtěla zeptat, kdy naposled jste se s ním setkali. Já vám řeknu svůj příběh, jo. Jela jsem z práce vyčerpaná po vašem prudkém humoru. Zaparkovala jsem auto v garáži, nakoupila jsem se a třeba po hodině se vracím do auta a říkám si, to vypadá jako moje auto a má všechny okýnka stažené. Tak jsem trošku znejistila, sedla jsem se do auta, měla jsem tam sluneční brýle, který jsem si koupila třeba 14 dní předtím a všechno zvostalo na svém místě. Tam nezmizelo z hola nic.
2: Naopak, přibyl jeden pán, který spokojeně čekal a řekl, madam, já vám to tu hlídám, nebojte, je to
3: a zjelo to nějak,
2: příjemné.
3: Já to tu hlídám.
2: Já to jenom hlídám. Já jsem si zkoušel, jestli ty brýle jsou polarizovaný dost. Takže tam všechno nechal pán.
1: Takže jsem pána odvezla domů.
2: K sobě?
1: K němu.
2: Já bych se za odměnu, víš?
3: Pojď!
1: A teď jsme domluvený, že každý čtvrtek mě to tam takhle pohlídá.
0: Kamarádi, gesto dobroty v Praze, to se málo kdy vidí, že?
2: No jo.
1: Málo.
2: Ale přece jenom, musí být asi hezká holka.
0: Kamarádi, kdy naposledy jste věřili v lidské dobro? Kdy jste se přesvědčili o lidském dobru třeba tady v Praze? Napište nám nebo nahrajte hlasovku 777 937 777. David Guetta, hezké odpoledne.

0: Obzirejte se! Jeleni!
1: Když si všude zdejší, všude je fajn. Když si všude doma, tak všude je fajn.
0: Takhle zní vaše Hit Radio City, 3 hodiny a 18 minut k tomu s vámi Andrejka, Vincent, taky Dominik. Andrejko, co jsi nedávno našla v Praze? Řekni nám to.
2: Přemýšlím.
0: Dobro
2: jsme tam našli.
0: A na něj jsme se ptali.
3: My jsme se ptali, kdy jste začali věřit v lidský dobro. A já mám krásnou odpověď od Petra, který píše, já věřím v lidský dobro ode dneška, protože vy tři jste sakra dobrý.
4: Hezky.
3: To jsem napsal já. Jo. Já se vám přiznám, to jsem napsal já, žádný Petr neexistuje.
4: Ale tak
3: já
4: to jsem chtěl kompliment. V sobě dobro, jako.
3: Jo, to je můj Petr. Můj vnitřní černý Petr.
4: Kamarádi, když v tom světě neuvidíte dobro, vždycky se obraťte kámno do sebe přece.
3: Ty tam něco máš?
4: Tam je, já jsem nevěřil v dobro ve světě, dokud jsem se nepodíval sám do sebe.
3: A tak nám to popiš, co tam je v tobě?
4: Neskutečný mír, láska a pochopení.
3: Pochopení vůči sama sobě.
4: Škoda, že nic z toho nikdy neuvidíte.
3: Ne, to ať to zůstane vevnitř, hluboko.
5: Hit Radio.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.

0: a Lok a Bruno Martini na Hitradio City. Přesně půl čtvrtá s Andrejkou Vincentem a taky Dominikem. Kamarádi, chci se podělit o to, co se mi stalo. Podvedli mě. Nechal jsem se napálit na internetu, dávejte si taky pozor. Jako správný mileniál jsem hledal na internetu takový ty doplňky stravy, všichni kupujeme, že? Jak nám Bůh zapomněl dát do té základní výbavy tolik složek.
1: Přesně tak, všichni budou dokonalí, ale bude jim chybět ta švaganda.
2: Já třeba tyhle nákupy pravidelně jakoby uskutečňuju tak, že si je naskládám do košíku a nikdy to nezaplatím. No
1: to je dobrý nápad, ale dobře, ty jsi asi zaplatil, ne?
0: Já jsem to dal do košíku, šlo americký e-shop, ono taky ještě všechny ty substance nejsou jenom v Evropě, že?
1: USA!
0: No, prostě zdraví můžete být a šťastní asi jenom v Americe. Tak jsem to objednával z Ameriky a přátelé, cinkla mi zpráva, že mě to čeká na poště, tak super, zaplatil jsem částku, vyzvednu si to, ale včera zase zpráva, po měsíci od té první objednávky. Ono dneska, když něco objednáváte, tak to neznamená, že si to objednáte jednou. Ono už některé e-shopy nabízí členství, že vám to pošlou každý měsíc a sami si to potom strhnou.
1: Já bych možná tím pádem trošku šetřil se slovem podvedli mě a začal bych používat slovo nečetl jsem.
0: To bylo strašně malý, máš ještě anglický, kamarádi.
2: No tak to se vynechává automaticky.
0: No ne, ale ten model není to super, že jako zaplatíte, sice to vypadá za kus, ale oni jako, že jste člen, tak vám to pošlou každý měsíc a sami
1: si
0: to...
1: Máš brát celý život, takže to budeš platit celý život, logicky.
2: No když... ale tyhle nástrahy nečíhají jenom na doplňcích. Mně se to taky poštěstilo.
0: Taky tě podvedli?
2: Taky jsem se zlou potázala.
0: No tak počkat. Pár hitů a za chvilku Andrejka. Po setkání s dobrem, setkání s léčkami, nástrahami a zlem. Ale taky hity. Soul Asylum, hezké odpoledne.

0: Vlny a s námi Hit Radio City, žádný starosti. Posloucháte Odpoledne, Andrejka, Vincent a Dominik, to jsme my. 15 hodin 38 minut. Slíbili jsme vám prozradit, jak lze napálit Andreju Bezděkovou.
1: Ty jsi takhle nažhavil úplně na příběh, který je zhola prostý. Stalo se mi takový ty holčičí večerní nákupy, kolem 12. ležíš v posteli, nemůžeš spát. Co jiného dělat, než házet věci do košíku?
2: Jakýho typu?
1: No a házela jsem tam dekorativní kosmetiku.
2: Co? A dekorativní kosmetiku?
1: Dekorativní kosmetika, ano. Prostě zkrášlovadla, klasický.
2: Jakože na zeď?
1: Šminky.
0: Misku na hlavu třeba, lustry.
2: No, to je jako, že se jako namaluješ si
0: voná tyčinka do oka.
2: Nebo to je jako, to musí, make-up normálně, ne?
1: No jasně, no, tak, ale tomu, tak já jsem profík, já už tomu říkám dekorativní kosmetika.
2: A pak je ještě funkční kosmetika?
1: A jedna z těch věcí, kterou jsem si tam hodila a obzvlášť jsem se na to těšila, byly takový ty polštářky pod oči.
2: Pavs.
1: Ale někdo to na mě fouknul na Instagramu, takže jsem se nechala zinfluencerovat, nekontrolovala jsem to, zaplatila jsem to, nemám ráda, když to musím platit předem, mám to radši na dobírku, ale tady jsem udělala výjimku. No a pak dalšího půl roku mě tam tyhle ty váčky pod oči stále chodily a byly naprosto nefunkční.
0: Takže
1: nějaká...
0: taky jsi byla členem klubu váčků
2: pod oči. Proč to nezrušila?
1: Zúčastnila jsem se hromadného podvodu.
2: Ale to není podvod, vy jste někam šli, zadali jste tam kreditku, nepřečetli jste si to. A to tam vás vyhoděj.
1: Nehlásím to, okradli mě.
0: Kamarádi, vy to znáte určitě, že odchází vám předplatný, který je docela jednoduchý zrušit na cokoliv, klidně nějaký podcasty a tak dále, a vy vždycky zapomenete. No, tak vidíš.
2: No, mám to na hudební banku. Napálili mě. Zloději!
1: Děje se ti to taky.

Reklamy byly dlouhé? No jo, ale my z něčeho moderátory platit musíme. Dej si odpolední show Hitradia City.

0: Za 8 minut tady máme 4, posloucháte Hit Radio City s Vincentem, Andrejkou, taky Dominikem, hezké odpoledne. Miley Cyrus, teď už teda prý jenom Miley. Ona vydává nový album, tak se přejmenovala, zkracování se dneska nosí. To byla Miley, docela ještě nějaký hity stihnem, ale hledím na zprávy, blíží se Signal Festival. Byli jste někdy, přátelé?
1: Byla jsem svého času pravidelně, dokonce jsem se zatím jednou vycestovala až do Berlína, ale jestli je Signal Festival na něco skvělý typ, tak přátelé, na rande.
0: A ty jsi brala někoho, nebo někdo vzal tebe?
1: No, bylo to takový vzájemný, ale víš, že to není nic stylizovanýho, jo. Volná ruka, jdete si kam chcete, zároveň se máte na co zaměřit, příjemný.
2: A to jako nějaký kluk ti řekl tady, hele, jdeme na rande, jedeme do Berlína, nebo?
1: Tam jsem byla s holkama, my jsme to měli lokální.
2: Tady u nás je taky.
1: Tady u nás je a krásnej.
2: O tom je ta zpráva teď.
0: No, že v Praze, takhle, většinou takhle ve 4 říkáme o tom, co za akce v Berlíně se pořádá.
2: Ano.
0: Ale výjimečně.
2: Mě si úplně rozhodil, jak jsi řekl, že Miley Cyrus si změnila jméno. Já myslel, že už se zase říká Hannah Montana.
1: Že jsme ve světě.
0: A takhle bychom se mohli odmotávat na začátek hodiny.
2: No, pojďme se vrátit na začátek.
0: A nebo už to doklepem tu loďku. Calvin Harris.
2: Na začátek toho léta. Summer. We fell in love as the leaves turn brown.

0: No, to je patřičtej smích. Celá je tady, posloucháte Hit Radio City, taková maličká prosbička o pátek při středě. Pojďme se podívat na cesty, potom pojďme na zprávy. Je to tak, Lucie? Všechno máme. OK.
1: Máš to dobře. Začneme na silnicích, nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. Plní se jižní spojka Baranďák a také Dobřížská směrem do centra metropole. Tady už hlásíte 20 minut v aktuální koloně. Na Pražském okruhu nabíráte zpoždění na úrovni Jesenice a pak na úrovni Jinočan a Ořechu, a to směrem k letišti. Zdržení kolem 10 minut je pak v oblasti kolem Motola, respektive Kukulova ulice, Bělohorská a Karlovarská. Tady to zdržení může ještě dál narůstat a z více auty počítejte už také v centru metropole. Je to okolí Tančícího domu, Nuselák a Legerova ulice, po pojíždění kolem 10 minut, a připravte se na kolony také v Letenském tunelu a jeho okolí. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: i celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90 a 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
4: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Pražský hrad vypíše architektonickou soutěž na proměnu Stájového dvora v návštěvnické a informační centrum. Naváže tak na úvahy z éry Václava Havla, které nebyly realizovány. Původně renesanční Stájový dvůr stojí za zdí ulice u Prašného mostu, naproti jízdárně Pražského hradu. Starostové zahájili na náměstí Jiřího z Poděbrad ostrou část kampaně. Vstupují do ní s heslem Starostování je řemeslo. Do říjnových komunálních voleb jde hnutí s cílem být v zastupitelstvu ve všech statutárních městech.

0: a výrazně uspět v Praze, šéf hnutí Vít Rakušan.
1: Naším cílem je samozřejmě výrazně uspět v hlavním městě Praze. Obecně si myslíme, že jde Praha správným směrem, zároveň si ale myslíme, že může být ještě lépe.
0: V metropoli je lídrem starostů primátorů v náměstek Petr Hlaváček. Kvůli přestavbě hlavního nádraží v Hradci Králové budou výluky na 4 tratích, které z krajského města vedou. Začnou po 8 večer a potrvají do půlnoci. České dráhy nasadí v době výluk autobusy. Ne všechny spoje však budou mít zajištěné návazné přípoje.
2: City Extra.
0: Pražská přehlídka digitální a kreativní kultury Signal Festival se letos uskuteční od 15. do 18. října. Největší novinku představí programový manažer a kurátor akce Daniel Burda.
3: Jsme vlastně poprvé v historii na Praze 6. Přichystali jsme si tam 8 programových instalací a 4 studentské, takže jsme obsáhli nejrůznější Davidské parky, Masarykovu kolej, starou čistírnu odpadních vod, kampus univerzitní a budovu PPF. Takovým průvodním motivem programu je taky určité upozornění vlastně na nedožité výročí 90. narozenin Václava Havla.
0: 14. ročník festivalu nabídne 21 světelných digitálních a audiovizuálních instalací našich i zahraničních autorů. V průběhu dnešního odpoledne zůstává oblačnost proměnlivá, většinou oblačno, zataženo postupně na večer. Teploty se dnes pohybují na letních hodnotách kolem 25 stupňů. V noci většinou pod mrakem do rána 12 stupňů, no a zítra nás čeká oblačný, zatažený den, jen přechodně polojasná obloha a teploty kolem 24.
2: Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12 z Anděla. A všem v Praze Dominik, Andrea a Vincent z odpolední show na Hitradio City. Jsme zpátky.
4: 4:04. Mně se líbí, jak se v politice používá před volbama. Vstoupili do ostré fáze kampaně, do horké fáze. No a v ní jsme taky. Vincent a Andrejka, čau.
5: Takže to je ta kampaň, kdy tekon zpromujeme Andrejku, nebo?
4: To je horká kampaně od začátku.
6: Můžeš klidně říct, co jsi říkal na počátečním vstupu?
5: Já myslím, jako, že jsme jako hot kampaň, rozumíš?
4: Hot, no tak s Andrejkou je to hot kampaně.
5: Domče, já nechci tě podceňovat, ale pro mě jsi byl vždycky hot ty.
4: Fakt?
5: A stále zůstáváš. Já jenom chci, aby jsi viděl, že to, že s náma Andrejka neznamená, že já nemám oči jenom pro tebe.
6: Že zapomínáš.
5: Nebo nesmí se bát o svoje místo, víš? Já ho miluju.
4: Zasloužím si to. Přátelé, zasloužím?
5: Ne, ale já jsem tak dobrý člověk, že i tak ti to dám.
6: Já jsem vděčná, že jsem se mohla vkradnout mezi vás.
4: Ty hlavně.
2: Hit Radio City.
4: Se z milá zlatá vkradla a zůstaneš, protože už jsi naše. Andrejka, ještě jednou.
5: To bylo jak takovej ten lenochod.
6: Rozplývám

0: Hit Radio City, 16 hodin, 12 minut. Hezké odpoledne, Vincent, Andrejka a taky Dominik. No a ten první zmíněný se vám chce s něčím svěřit.
1: Já jsem lhal.
0: Vám ne, nebojte.
1: Ne, vám taky. Často, ale o tom dneska ne, jenom o jedné lži. Já jsem takhle dělal reklamu, ve který lžu, že jsem herec Národního divadla.
0: Ty nejsi herec Národního divadla, nutno podotknout?
1: Hele, není to nutno podotknout, přestaň tady šířit takovýhle pomluvy a fámy.
0: A tak počkat, jsme v rádiu jenom na stěni tu spolupráci.
1: No prostě jsem dělal spolupráci na jeden parfém a vlastně jsem tam říkal, že jsem herec Národního divadla, že jsem to konečně dokázal, protože ten parfém celý je o tom, co jste v životě dokázali. Mm-hmm. A já jsem dokázal toho tolik, že bych nejradši lhal o tom, co jsem dokázal, protože chci být herec Národního divadla, ještě nejsem, nebo takhle, chci. To je můj nový sen od minulého týdne. A lhal jsem lidem, spousta lidí vlastně pochopila, že to byl vtip, spousta lidí mi pogratulovalo, ale chtěl jsem si tak jako říct, kdybyste vy mohli lhát o něčem v životě.
0: Něčem,
1: víš, jako v minulosti, když jsi prostě mohl lhát a nikdo na to nemohl přijít. Kdybyste mohli lhát a nikdo by na to nepřišel.
2: Jako ty to říkáš tak, jako kdyby jsme nikdy nelhali.
0: To nikdo z nás nikdy nelže, samozřejmě. Ale
1: jsem ve špatné společnosti určitě.
0: Přátelé, v paralelním vesmíru, čistě fiktivně, jaká by byla vaše tajná identita? Nějaká nová identita, co byste si mohli vytvořit, jak chcete?
1: Co by si nalhal ty světu, Domča?
0: Já bych řekl, že jsem herec Národního divadla. To je tvůj nápad.
1: To je můj nápad. Ty by si mohl říct, že máš rovný nohy.
0: Ale kdo by se podíval dolů?
1: Ano, tak by viděl, že jsi křivák.
0: Kamarádi, jaká by byla vaše identita? Tajná, kdybyste mohli být kýmkoliv na světě? 777-937-777.
1: Já bych byl 007, ne 777.
2: Mimochodem, viděli jste film Umění lhát?
1: Ne, písnička.
0: Ricky Gervais.
2: Ricky Gervais. Probereme za chvíli.
1: Probereme.
0: To je ono. Mark Ember, za chvilku. Hezké odpoledne.

0: hodin a 20 minut k tomu Alexandra Sten na Hydrádiu City. Dnes jsme se vás s Vincou Andrejkou před chvilkou taky ptali na to, jakou identitu byste si vymysleli, kdybyste mohli hrát. Samozřejmě žijeme ve světě lhát, já jsem to napoprvé řekl dobře, že?
1: No, no, ty jsi to řekl na popřetí správně. Hlad,
0: já jsem řekl hlad prvně.
1: Co jsi chtěl říct?
2: Jsi hladovej?
1: Jak to je moderátora mluvit, on má sám sobě skáče do řeči.
0: Přesně tak. Já jsem hladovej po své nový identitě. Já jsem tak docela jako do 20 let praktikoval tenhle způsob, jsem si uvědomil.
1: Že jsi lhal o tom, kdo seš.
0: No, protože stačilo věc Orlové do Ostravy.
2: Za koho jsi vydával?
1: Za bílýho.
0: Jako vlastně, přátelé, jsem se vydával za to, co jsem teď.
1: Za moderátora.
0: Že moderuju a Instagram mám, akorát teď zrovna mi nefunguje, mi to blokli nebo něco.
1: Ty jsi doslova fake it till you make it, ty jsi lhal, až to dokázal.
0: Slyšíte, přátelé, to je rada do života.
2: Fake it. A tak já jsem dojatá. Tak ty nám tady dáš ještě takovouhle hudbu, ždímej z nás emoce.
1: Přátelé, Dominik to dokázal, i vy, co jste teďkonc na malé výšce. A přemýšlíte, co se svým životem. Máme pro vás radu. Lžete. Vymýšlejte si, fabulujte o tom, kdo jste. A jednoho dne buď budete to, co říkáte, anebo budete lhář, co nic nedokázal. Oh.

0: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio City, tohle byl Ale Farben. Hezké středeční odpoledne. S vámi Vincent, Andrejka, taky Dominik, takže jsme na vás tři. Kdo bude nejvíc nepoužitelný? Je to tady, pište sem nepoužitelný na 777-937-777.
1: My vám dáme 10 rychlých otázek a vy na ně musíte rychle odpovědět špatně. Když to zvládnete co nejrychleji, jako to třeba říkám teď konci, a tak dostanete lístky kam?
2: Do Hibernie na Saturnina.
0: A rovnou dvakrát. Tak pište ještě jednou číslo, sem nepoužitelný, 777-937-777. Za chvilku jdeme na to, Timbaland a One Republic.

0: Timbaland na Hit Radio City. Teď už ale žádný omluvy, nebudem se s vámi párat. Jestli pak bude dneska nejrychlejší Kamil.
1: Nepoužitelný. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Stále ještě v práci, Kamil, ahoj.
2: Ahoj, ahoj lidi.
3: Ahoj Kamile, prosím tě, v jaké práci je Kamil právě teď?
2: Já teď ještě sedím v tramvaji, čekám na směnu.
3: Ty seš tramvaják nebo si máš zpoždění?
2: Jsem tramvaják.
3: Seš tramvaják, dobrý.
0: Na takovém tom odpočívadle, to máme u baráku, já to vždycky sleduju.
3: Oni ho zavřeli, on když říkají, prosíme vystupte, poslední zastávka, Kamil neposlouchal.
0: On je ten člověk, co neuposlech a vidíte, sedí tam dodnes. Aspoň má čas zavolat, i když ten čas odpovědi bude, doufám, krátkej. 10 otázek, 10 špatných odpovědí, ani jedna se nesmí opakovat. Je to jasný, Kamile?
2: Ano, ano, znám.
3: Kamile, jedna otázka. Ještě poslední, na kterou můžeš odpovědět pravdivě. Máš rád divadlo?
2: Mám rád divadlo.
3: Tak se snaž, jdeme na to.
0: Dva lístky na Saturně na do Hybernie budou tvoje, když budeš nejrychlejší. Pojďme se ptát.
3: A začínáme za 3, 2, 1, start.
4: Kolik let má povinná školní docházka?
2: 666.
0: Jakou barvu má klasická tabule?
2: Zrzavou.
4: Kdo zpívá v kapele Vypsaná fixa?
2: Maxi Pes Fix.
0: Jak dělá Bernardín?
2: Berber.
4: Kolik prstů má na nohou zdravý člověk?
2: Ani jeden.
0: Doplň text. Můj space, moje místo?
2: Moje máma.
4: Jak se jmenuje Miraj příjmením?
2: Nevrátil.
0: Jak se jmenuje jeden z nás ve studiu?
2: Tonda.
4: Kolik let je 24 měsíců?
2: 24.
0: Zabroukej hit Dlouhá noc.
3: Přátelé, tak mimochodem to, že jsi měl odpovědi, které ve mně evokovaly neuvěřitelné příběhy, jako třeba jak se jmenuje Miraj příjmením Nevrátil, to přejdeme, jo? Ale co nedokážu přejít je Andrejčin začátek. Andrejko, jaká byla tvoje první otázka?
4: Kle.
3: Ty jsi tomu rozuměl?
0: Ona za tebou taky, Kamile, nemohla přejít, ale dostali jsme se tam.
4: Mně se líbí, Kamile, že jsi dával pozor a že jsi odvodil, ne jako Vince.
3: Já jsem se málem odvodnil z toho, jak jsi to řekla.
0: A kolik času jsi mu napočítal?
3: Kamil není hloupý. No Kamile, nejsi hloupý, ale taky nejsi bohužel úplně nejrychlejší. Samozřejmě jsi skvělej, ale jsi skvělej dlouho. A to bylo 42-45. Já jsem sto chutí odečísti za tu Andrejčin přeřek, který byl katastrofální pro všechny 2 sekundy. Bereš 2 sekundy?
2: Ale jo.
3: Tak jo, tak máš 40-45, což možná stále nestačí, Domčo?
0: Nestačí,
3: jo,
0: máme
3: tak,
0: tady...
3: Tak jsem tě mohl nabídnout víc ještě, promiň.
0: Každopádně přeřek se stane, no, i kdybychom přečetli 20 vteřin a vrátili licenci, tak přeci jenom tady máme rychlejší, dokonce rekordní čas, 30 vteřin, přátelé, takže zase zítra stejný čas, stejný místo. Ty se měj krásně, ahoj.
2: Ahoj.
3: A jak se zdravíme my, tramvajáci, cinklinky, čau.
0: My, tramvajáci v Bohnicích, cinklinky, čau, zítra ve stejný čas.
1: Nepoužitelní z Hit Rádia City. Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš.

0: spojení legend, přátelé. Tím samozřejmě myslím Vincent, Andrejka a Dominik. Jo, a tohle byli Coldplay a Beyoncé. Posloucháte Hit Radio City, 16:41.
1: Boink, boink, boink.
0: To je co?
1: To je klokan.
0: A
1: víš proč?
0: Další legenda, vem, pojď.
1: Protože dneska hraje Bohemka s Jabloncem. Klokani proti Nůším Jablek.
2: Tak a teď si tě prověřím, v kolik hodin?
1: Osm? Posum.
0: Je to přesně.
1: Samozřejmě, že posum. Ty si tě prověřím já. Ty jsi zletný.
2: No.
1: Fandíš fotbalu.
2: A chceš
1: teď
2: vidět,
1: bylo derby.
2: Chceš vidět, jak to dopadlo?
1: No ale já chci vidět, proč si pro boha fandila Slávy, když jsi zletný.
2: Ty tady uposlechneš nějaký rozkazy tvého šéfa, který je Spartan a prostě tě navádí?
1: Ano, mě teďkon říká šéf Doucha a říká mi poniší. Donutí skončit v tom rádiu první den.
2: Pohaní.
0: A s fotbalem
2: taky. Hanba na tebe, že jste vyhráli takovýmhle brutálním náskokem 3-0.
1: Vy to bylo 3-0?
2: Strašný,
1: tak to se omlouvám, šéfe.
2: Strašný nášup.
1: To asi jste opravdu jako Spartaně prohrali, že bare, si nic neudělám.
2: Pojďme je nedráždit, jedeme z práce, nechceme mít další takovýhle... No. Rozporuplné zprávy.
1: Každopádně máme tady derby, kterým si všichni spravíme chuť, a to je Bohemka s Jabloncem. Přátelé, to je v podstatě něco jako šampaňský proti sajdru. Chápeš? Bohemka.
0: Na zdraví.

0: Nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu dvanáctka z Anděla. A všem v Praze Dominik, Andrea a Vincent z odpolední show na Hit Radio City. Jsme zpátky.

0: Måneskin, 16 hodin a 53 minut. Jasně, že to chvátá, vždy je středa lidi. Tak doufám, že už míříte z práce. V celou nás čekají ve zprávách takové rubriky Praha budoucnosti. Jo. Co novýho se chystá, co se bude stavět? Andrejka Nová ve studiu je z Letný.
1: Já bych přispěla do Letné parkovacími místy.
2: Ale jenom pro vás nebo pro všechny?
1: Jak jako? No ty, co už nemají po 7 hodině kam zaparkovat.
0: A ty prostě modrý.
2: Prostě modrý. Hmm. No, já bych chtěl, protože já jsem z Prahy 6 a chtěl bych mít modrý na Prahu 6. Představ si, že já jsem z Prahy 6 a nemůžu si koupit modrou na Prahu 6.
1: Ne jo.
2: Ne, protože nemám přímo před barákem ten modrý pruh.
0: Jo, to existuje takhle v Praze.
2: Ne, takhle to je, takže přátelé, no, teď jsem chtěl říct parkování modrý pruhy všude, ale já jsem, chápeš to? My jsme už tak zmanipulovaný, že my si můžeme přát cokoliv a přejeme si placený parkoviště. Ne, ne třeba jako parky, moře, ne, my chceme zaplatit za parkování. Přátelé, my jsme na tom bídně. Písničku.
0: Ano, šéfe, pragmatické věci a za parkování nemusíte platit. Shakira na Hit Radio City do celý. Za chvilku jsme zpátky.

0: naší Kaufland Card Extra. Kaufland. Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio City.
1: 17 hodin, pořad Praha budoucnosti a Michal Merenda. Už příští rok by mohla začít stavba nové pražské nominanty Vltavské filharmonie. Stát má u Vltavy a domov v ní najdou Česká filharmonie a symfonický orchestr hlavního města Prahy. Tady je náměstek pražského primátora Petr Hlaváček z hnutí STAN.
2: Tak my v nějakém standardním průběhu výběrového řízení předpokládáme zahájení stavby v roce 2028. A pořád držíme předpoklad v dokončení té stavby 32-33 a předpokládáme nějaký jako roční zkušební provoz.
1: Celá stavba vyjde na 15,5 miliardy korun. Město založilo dokonce i nadační fond, kam mohou přispívat mecenáši i prostí občané.
2: Tak v tuhle chvíli všechny náklady díky prostě koalici a radě hradí Praha. Určitě ta hlavní kampaň na získání těch soukromých prostředků začne až potom, co budeme mít stavební povolení, protože to tak v Praze je navyknuto, že když nemáte stavební povolení, tak nemáte nic. Čili na konci příštího roku by mohla se rozběhnout jako větší kampaň a já jsem vždycky optimisticky říkal, že třetinu zaplatí město, třetinu doufáme stát a třetinu soukromí investoři. Ale vzhledem k charakteru té budovy a v určitou jako analogii jako s Národním divadlem nás můžou někteří donoři překvapit.
1: Stavba má být přístupná od střechy po Vltavu. Právě z Vltavy bude i velká část samotné stavby probíhat.
2: Jednáme s panem ministrem, který proto měl hluboký porozumění, že by se mohla prohloupit koryto v Vltavy. Nebylo by to jenom pro nás, pro tu stavbu, ale i pro vedlejší most, který bude potřeba taky rekonstruovat a tím pádem by vlastně mohly lodě jezdit kolem ostrova až k filharmonii, což předpokládáme, že nebude ten hlavní

0: jako dopravní model pro filharmonii, ale může to být nějaký doplňkový.
1: Celý rozhovor s Petrem Hlaváčkem o Vltavské filharmonii můžete slyšet na webu Hit Radio City už teď.
2: A ještě pohled na oblohu, většinou polojasno oblačno zůstalo v průběhu dnešního odpoledne. Jaká bude noc? Určitě oblačno, zataženo, místy přechodně polojasno a do rána teploty kolem 14 až 12 stupňů. Zítra nás čeká proměnlivý čtvrtek, pršet by nemělo, ale většinou čekáme oblačnou zataženou oblohu a 25 stupňů.
3: Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12 z Anděla. A všem v Praze Dominik, Andrea a Vincent z odpolední show na Hit Radio City. Jsme zpátky.
1: Ano, to je naše poslání. Bavit vás každý všední den. Na palubě se hlásí kapitán Dominik. Je má posádka připravena?
4: Já jsem možná ztratil čepici.
1: Ty vole!
4: Ne, dobrý, mám jí. Já jsem ztratil čepici, ale už ji mám.
5: Vincente!
1: Tak asi v téhle formě, přátelé, zapněte pasy, vylétáme.
4: Hele, no já mám novou čepici, tak se o ní bojím, no.
3: Hit Radio City.
1: Tak aspoň ty hity, ty nám fakt jdou low frequencies na Hit Radio City. Hezké odpoledne. Pátá.

0: Dua Lipa, 9 minut po 5. hodině na Hit Radio City. Takový hity budou samozřejmě pokračovat, ale teď musíme na něco společně přijít.
1: Nech telefon v kapse, vypni Wi-Fi, zapomeň, že existuje Google. Teď si v tom jen ty, tvůj mozek a tvoje nejdivnější teorie. Negoogli to na Hit Radio City.
0: Schovejte všechny ty chytrý věcičky. Teď zapalte mozkový závity. Jste připraveni hádat slovíčko, o kterém nikdo neví, co je, Vincenta Andrejko?
2: Jdeme na to. Co pro nás máš?
0: Dnešní slovo v našem Negoogli to zní sobremesa.
3: Já vím, co to je, takže nemám hrát, když vím, co to je.
0: To víš vždycky.
3: To je očividný.
0: Tak to řekni.
3: Ježíš, dobře, to je taková jako metoda, kterou vymysleli Slováci.
0: Aha.
3: A to je, když prostě máš moc kámošů, třeba máte nějaký žůr, nějakou veselicu a moc se opijete, jo?
0: Aha.
3: A teďkon to je metoda, jak ty kamarády dostat domů, když začnou dělat bordel. Ono to není sobremesa, on to je zebermesa, sobermesa a jdem domů. To nemůžem to takto, sobremesa, chápáne.
0: A já myslím, že půjdeš sobremesa, sombrero přes Mexiko a ty na Slovensko.
3: Ne, sobermesa, pojďme domů.
0: Andrejko, nějaký tip?
2: No tak vzhledem k tomu, že Sombr vyhlásil, že by tady měl mít na začátku příštího roku koncert,
3: tak
2: sobremesa je podle mě jeho afterparty.
0: Afterparty, Sombr, aha.
3: A kdo to je Sombr?
2: Sombr. Tak ty pracuješ v rádiu a nevíš, kdo je Sombr?
3: Tak já neznám každou mariači kapelu, která tady přejde přes prst.
0: On není moc Sombr, tak proto ho možná neznám.
3: Sombr misa. Damčo, tak nám poraď trošku.
0: Mně se líbilo, jak jsi říkal o té veselce, nějaký jako shledání, posezeníčko, toho byste se měli držet. Sobremesa. Přátelé, jestli máte tip, tak pište 777-937-777. Co je to sobremesa?
1: Žádný internet, žádná AI, jen váš mozek. Negoogli to v odpolední show na Hit Radio City.

0: Tak jaká, přátelé, už víte, 17 hodin 16 minut posloucháte Hit Radio City a tady snad celá Praha neví, co je to sobremesa.
1: Negoogli to.
0: Sobremesa, to je to slovíčko, který všichni hádáme. Nějaký tipy zazněly, pojďte vy dva.
2: Sobremesa, tak říkal si, že to je nějaké veselení, toho bychom se měli držet.
3: To říkal Dominik, takže je to něco, nějaká sešlost, je to nějaká věc, která se ti stane, pardon, jsem se odříhnout do rádia, je to nějaká věc, která se ti stane, je to něco, co se ti jako stane, když máš třeba nějakou jako domluvenou, plánovanou grilovačku s kámošem a je to nějaká situace během.
0: Tohle by se úplně plánovat nemělo, mělo by to vzniknout spontánně, ale váže se to k tomu právě, že si posedí skupina lidí.
3: Ale náhodně.
0: No, jako asi to jde naplánovat, ale ztratí toto kouzlo.
3: Takže je to, když s někým jdete a potkáte se na ulici a řeknete si, hele, pojď na sklenku?
0: Jasně, anebo...
3: Nemusíš se mnou souhlasit.
0: Natěsnal bych to na to, já si snažím pomoct co nejvíce.
3: Domčo, když nemám pravdu, tak klidně řekni, že
0: můžu.
3: Nemusíš mít tu realitu jenom proto, aby to sdělo, že se nesplet.
0: Já zavolám, ať to přepíšu ve slovníku, protože sobremesa... Ne, kamarádi, já uvažu, jak to specifikovat, protože ano. Ale většinou to není součástí plánu sobremesa, to, co se děje. A následuje to po tom, když třeba jsme s někým na večeři. To už vám napovídám hodně.
3: Oh, že se bojíš, co všechno si řekl nebo udělal během toho sociálního...
0: Ne, je to pozitivní.
3: Mm-hmm. Už ti chybějí, odcházíš a říkáš si, je, musíme se vidět znova?
0: Tak všichni jsou to, na místě.
2: Tak je to vracení se zpátky k tomu, co jste zažili. Rekapitulujete ty všechny příjemné.
0: Oh, taky.
3: Někdo řekne, že zaplatí za všechny.
0: Máte vlastně taky pravdu, já vám to musím prozradit a pochopíte.
1: Negoogli to.
0: Protože sobremesa, dámy a pánové, není ze slovenštiny, ale znamená to celosvětově takový to klábosení po jídle. Když dojíme s přáteli a zjistíme, že je nám příjemně, nikam nespěcháme a tak klábosíme, sedíme.
3: Takže to je přesně to, co jsem já ukázal na začátku, když jsem si odkrknul. Já jsem vlastně udělal jenom takovou malou sobremesu tady.
0: Sobrkesa.
3: Ježiš, to bylo dobrý.
0: Tak negoogli to zase někdy příště.
1: Žádný internet, žádná AI, jen váš mozek. Negoogli to v odpolední show na Hit Radio City.
4: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.

0: také pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: To mělo svoje zákony, sezení v zadní lavici.
3: Hele, to pro mě přišlo až v pozdějším věku, protože ze začátku jsem byla ta šprtka, třeba do čtvrtý třídy, co chtěla sedět vepředu, a pak najednou přišly ty zadní lavice a to bylo jiný toč, ono.
4: Mě napadl takový docela dobrý business plán, že by školy mohly prodávat ta místa podle toho,
2: to je dobrý.
4: Jak blízko seš katedře, že jo?
2: To je dobrý, že by ty přední lavice byly basic, ty neplacený, a ty zdarma. Vzadu, že by to byly lavice premium.
4: Jako když si platíš letenku u Ryanairu, že jo? Sedět spolu dobře.
2: Myslím, nebo sedět u okna.
1: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem.

0: Alex Hepburn. Posloucháte Hit Radio City krátce před 17:30. S vámi Vincent, Dominik a taky Andrejka. Chcem se o něco podělit. Před malou chvílí, jo, v těch autech představujte si to. Před malou chvílí jsem přišel šéf a řekl nám o jedním fantastický věci, která se na vás ráno ve snídaní šampionu chystá.
1: Ano.
2: A ta zní následovně. 7 hodin a 10 minut uslyšíte z rádia tento tón.
0: Já tady mám ten zvonek, takhle nějak to bude znít, každý den. 7:10.
1: A co to znamená, přátelé? To znamená to, že někdo u vás zvoní. A pokud vy vykouknete ven a uvidíte tam někoho z našeho skromného rádia, tak ten někdo vám dá balík peněz.
0: A to rozdáme celkem 100 000, jestli se nepletu.
2: Neuvěřitelný, takže vy zbohatnete ještě předtím, než odejdete do práce.
1: Ano.
0: Co za situace může vzniknout, že?
1: No, ale jenom jsem chtěl říct, že přátelé, stačí třeba někoho najmout, nemusíte tam být vy fyzicky, takže okamžitě všichni zotročte svoji tchýni a řekněte jí, že 100% tam někdo bude.
2: Nemusíte odpovídat, ale představte si tu situaci, jo? Jste na patře ještě s dalšími dvěmi sousedy. Všichni tři otevřete dveře.
1: Aha, tak tím pádem Fight. To je, kdo přežije, vyhrává.
2: Hunger Games.
0: Bude to zajímavý.

0: vaše hit Radio City a Mandraže. Vincent, Andrejka, Dominik vás zdraví krátce před 6:45. No a Andrejka má zamyšlení.
1: Nepřijde vám náhodou, že září je takový nový leden? Dobře, nedáváme si předsevzetí, ale všichni jsme namotivovaní vrátit se zpátky do režimu, začít zdravě jíst, dobře spát, cvičit, dohánět resty.
2: Já vlastně to září vnímám víc jako nový začátek než leden. Protože v ten leden nemáš vůbec chuť nic nového začínat. Ten leden je takový, jakože, že máme začít, ale někomu se nechce, buďme si k sobě upřímní, je venku, blá.
1: Takže si myslíš, že ta motivace vydrží podstatně díl?
2: No jasně, protože bude podzim.
0: Je teď ten čas dávat si teda předsevzetí?
1: A tak proč by ne?
0: Záziová předsevzetí do fitka.
2: Možná do školy pro někoho.
0: Suchý září do školy. Kurňa, čau!
2: Alex!
3: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
5: Fak hrnky,
4: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
5: Škola volá!
3: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
6: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
7: Dominik a Vincent ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit Rádia

0: Tak dnes hit Radio City, krátce před šestou posloucháte vaši odpolední trojku. Andrej Kavinca, Dominik se však pro dnešek loučí. Zítra zase ve tři parto.
1: Já bych chtěl dnešní vysílání dedikovat jednomu člověku.
2: Kterému?
1: Andrejce.
2: Mně?
1: Andrejka.
2: Čím jsem si zasloužila?
1: Tím, že se stala nejzásadnějším přírůstkem do historie světa rádií tento týden určitě.
0: Už teď se zapsala, co se týče nástupu do českých rádií, do českého éteru tento týden, jsi nejkrásnější, nejlepší.
1: Máš ještě možnost udělat nějakou kauzu nakonec, aby jsme se to ještě jako zpropagovali.
2: Pro dnešek si odpustím, ale vaše pochvaly přijímám. Děkuji.
1: Ne, dej nám nějakou kauzu. Řekni nám něco. Něco strašného. Klidně můžeš hodně se hodit po Dominikovi.
0: Můžeš se vožrat tady před vchodem, cokoliv.
2: To udělám dneska večer a zítra vám o tom povyprávím vtipné historky.
1: Přísáš?
2: Přísám.
0: Tak jo, nebo tak... se o tom ráno dočtem schválně.
1: No ano. V radu.
2: Ale to musí být hodně velký.
0: My u toho budeme, když tak zítra ve tři možná. Čau.
1: Čau.
3: Hit Radio City. Zlepši si náladu.

0: Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Máme příležitost. Hele, jdem se ukázat.
2: Já bych to asi vidět nechtěla, Michal.
0: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková. Velkolepý. Natočím to.
3: No tak všechno velkolepě.
4: Všechno velkolepě.
0: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské hit rádio. Hit Radio City. Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolony přetrvávají v okolí sjezdu z D5 na Pražském okruhu a také na Štěrboholské spojce v okolí Letenského tunelu nebo v centru metropole a v oblasti kolem Motola. Tady se zdrží.

0: koaličních partnerů z Motoristů a SPD, kteří by chtěli nižší schodek, si ale rád vyslechne.
1: My si za tím rozpočtem stojíme, ty kritici nejdou do detailů a nejsou schopni říct, kde teda máme šetřit. Máme zastavit veškeré dálnice, máme zastavit investice do nemocnic, máme zastavit přípravu vybavení.
0: Kabinet je podle Babiše teprve na začátku cesty a teď je čas investovat. Testem z matematiky a cizích jazyků dnes druhým dnem pokračovaly státní maturity. K podzimnímu termínu se přihlásilo 10,5 tisíce studentů. Zkoušku z matematiky skládalo 2300 maturantů, angličtinu se vybralo 4200 středoškoláků. Ostatní jazyky volili jednotlivci až desítky žáků. Armáda zkouší nový maskovací vzor, který má po více než třech dekádách nahradit dosavadní potisk. Vojáci by měli uniformy s novou kamufláží začít používat v roce 2029. Letos armáda začne zavádět modernizované polní stejnokroje s novým střihem, zatím ještě s dosavadním potiskem. Státní hrady a zámky hodnotí uplynulé prázdniny. Památky v Libereckém kraji navštívilo zhruba 205 tisíc lidí. Jde tak o nejvyšší návštěvnost za posledních 6 let. Tradičně největší zájem byl v létě o hrad Trosky v Českém ráji.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
0: V noci oblačno, zataženo, výjimečně přeháňka, nejnižší teploty 15 až 11 stupňů, zítra nás pak čeká většinou proměnlivá oblačnost, polojasno, oblačno a na severu místy přeháňky nebo slabý déšť. Odpolední maxima 21 až 25, na jihu Moravy 27 stupňů.
3: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině s vámi Kateřina Pechová. Máte hezkou středu? Doufám, že jo. A že vám ji ještě zpříjemníme těmi nejlepšími hity z 80., 90. a taky milénia. No a začínáme legendou. Nirvana, Come As You Are. Tak jdem na to.

Me Baby, Charles Show a Sylvia Brown, posloucháte Hit Radio. Přeju krásný večer všem a mám tady poměrně zajímavou věc, pokud ještě třeba plánujete vyrazit do Itálie, tak pozor. Jeden z našich prohřešků, jednu z našich neřestí, oni teď budou totiž trestat. A to čumění do mobilů na přechodech pro chodce. Za mě naprosto geniální věc, protože je to extrémně nebezpečné, co si budem povídat. No a budou to pokutovat, prosím vás, tak jako lidově, jo, 25 000 korun. Což je dost, samozřejmě, jo. To, co se týče Itálie, tak to je dovolená pro jednoho, že jo. Problém je, že my ten telefon totiž ani nevnímáme jako riziko, jo. My prostě tak nějak jako plujeme s ním v ruce. Takže pozor na to, pač u nás by měli žně, ruku na srdce, jo. Tady by se stoupli k přechodu, jenom by to sbírali jak švestky. Prostě úplně jednoduchá věc. Tak pokud vyrazíte do Itošky, tam to určitě nedělejte. No a pokud jste tady u nás, možná to taky nedělejte, jo. Pač je to nebezpečný. Poslouchat nás, to je ale velmi bezpečný a taky skvělý. Lean Rhymes právě teď.

0: Secret Love, to jsou Bee Gees v éteru Hit Rádia, to je skvělý, čo? Jo, to je Hit Radio Classic, to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No, jako nebudu lhát, mám tu pro vás další extrémní pecky, takže ať už máte středu jakoukoliv, tak věřím, že po těchto sonzích budete mít dokonalý úsměv na tváři a až půjdete spát, tak si budete broukat některou z těchto skvělých pecek, třeba tohle. Protože tohle, to se nedá nespívat. To je skvělý Bryan Adams, Rod Stewart a Sting. Dokonalá kombinace. K tomu taky John Evangelis nebo Krištof. Tak buďte s námi a hezký večer.
1: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Krištof a obchodník s deštěm. Skvělá věc v éteru Hit Radio. Já mimochodem, pozor, pozor, ve světě se šíří takový trend, jo. Konkrétně v jednom dánském městě Koge, tam zákazníci musí platit pokuty za to, pokud v restauraci nechají na talíři nesnězené maso. Mně to přijde naprosto geniální. Naprosto geniální. Pač tak, hele, maso, jako já jsem třeba masožravec, mám to moc ráda, ale prostě toho masa je případně hrozná škoda, že jo? Teď to je strašný. Jo, a když se to, ještě si dáte nějaký krásný kus masa a pak to tam nechat, ne. Tady prosím vás, personál postih uplatňuje v případě, že host nedojí tři a více kousků a za každý z nich vám naúčtujou 25 dánských korun, což je 81 korun. Hele, za mě je to fakt skvělý. A myslím si, že třeba vaše babička, tak ta by to ocenila úplně nejvíc. Ať předpokládám, že to není jenom u nás takový to, no tak, tak dojez aspoň to maso. No, vždyť je to škoda, aby se to vyhodilo. Že jo, no, jak kdybych byla vaše babička. Tak pozor na to, jo, kdyby náhodou tohle přišlo i k nám, já bych to schválila. Bylo by to skvělý. A nezaplácávejte se těma knedlíkama. Všichni je milujeme, ale maso je maso. Další hity douší, za chvíli Undercover a teď už Bonnie Bianco a Pierre Cosso.

0: cover. Never Let Her Slip Away. Posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer. Ať počítám, jak počítám, druhý školní den za námi, že? Pravděpodobně už se dneska vaše děti museli dokonce i učit, tak doufám, že nemají žádné následky po těch 2 měsících prázdnin, že to zvládli a že se jim podaří co nejdříve naskočit do toho. Já jsem měla jednu paní učitelku a ta byla tak výborná, že vždycky nejpozději druhý den jsme dostali písemku. A to bylo takový, že jako, ale to je jenom opáčko. Nebylo. Nikdy to nebylo. Ale to nevadí, tak držím pěsti vašim dětem, ať zvládají a hlavně prosím vás, ať to celý zvládnete vy, jo? My s tím pomůžeme, alespoň těmi nejlepšími hity. Čekají nás Buggles, Video Kill the Radio Star, k tomu taky Enya nebo Bartes, tak buďte s námi.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
2: Hit Radio. Hit Radio.
3: Dites-moi d'où il vient. Enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Paul McCartney a Stevie Wonder, tohle jsou Ebony and Ivory, posloucháte Hit Radio. No prosím vás, konečně jsme se dočkali. Takový to, jak si říkáte, kéž bych na to dokázal zapomenout. Kéž by mi tuhle jedinou vzpomínku někdo vymazal. Už to jde. Už to jde. Jo, jako stroj času furt nemáme, ale tohle údajně jo. Japonští vědci, prosím vás, teď vyvinuli metodu, která dokáže vymazat z mozku konkrétní vzpomínku pomocí modrého laseru. Je to skvělý. Nevím teda, kdy se to dostane k nám, jo, to asi bude trvat, ale představte si to, jo, že si dokážete vymazat něco třeba nepříjemného, nebo naopak něco fantastického, že jste třeba kdysi dávno viděli třeba Star Wars, jo, nebo Harryho Pottera, a teď si to vymažete a dáte si to znovu s tím úžasným pocitem, když se na to díváte poprvý. Geniální, geniální. Nebo byste, pánové, mohli říct, nechal bych si vymazat moment, kdy jsem tě, lásko, poznal, protože bych se do tebe zamiloval znovu od začátku. To když doma řeknete, šplhnete si, přísahám. No a nalaďte k tomu hitku a bude to ještě lepší. Další hity před námi, za chvilku Atomic Kitten, ale teď Král popu. Tohle je Michael Jackson, Blood on the Dance Floor. Tak jdem na to.

Atomic Kitten, If You Come To Me. Jste z Hitrádie. To byla romantika jak blázen, co? Budeme v tom chvilku ještě pokračovat, protože romantiky není nikdy dost. Navíc středa, malý pátek, že jo? Tak možná zrovna chystáte nějakou příjemnou chvilku s partnerem, partnerkou, kočkou, to už nechám na vás. A nebo jenom sami se sebou, protože i to je extrémně důležitý. My na to hrozně zapomínáme, jo? Neumíme se nudit, neumíme zvolnit. Tak mám tu song, který by mohl pomoct. Za chvíli do uší Meatloaf. Má to 5 minut. Pojďme se dohodnout, že na těch 5 minut budete jenom chvilku tak být. Jo? Tak jo. Dohodnu to. K tomu taky Point Break nebo Madonna, tak si to užijte.

Tak čo, podařilo se vám malilinka to zpomalit. Meatloaf, I would do anything for love. Posloucháte Hit Radio. Přeju vám všem krásný večer, prosím vás, tak s houbama už lepší prej, jo. Údajně teď už se dá vyrazit na severu prej nejlepší, jo, nevím, nebyla jsem, ale třeba jižní Čechy asi taky v pohodě, protože jsem volala takhle s mamkou a ségrou a ségra nadávala, že byli v lese. Takže jasný, urodilo se, protože to teď musí čistit, jo, to je klasika, takhle poznáte, že byl dobrý úlovek. Tak pokud chcete vyrazit, už by se mělo dát pedle, žampiony, píchavky, jo, taky možná i nějaký hříbky postupně, kozáky, křemenáče, klousky nebo lišky. Ježiš, teď bych si dala smaženici. No tak jestli máte doma někdo třeba čerstvý, jestli jste teď byli, tak dobrou chuť. Trošičku závidím. Ať už k houbám, nebo třeba jenom šálku čaje, další hity. Tohle je Gabrielle.

Filip Oaky a Giorgio Moroder. Posloucháte Hit Radio. Středa večer, 7:45, přeju vám všem krásnou středu, doufám, že se máte hezky, že vás nic extrémně netrápí, tak je to pro začátek září, že jo? Takhle, co nás třeba letos asi moc trápit nebude, to je sníh, no tak to je perfektní, že jo, nebudem muset odhrabávat, nebudem třeba klouzat na ledu, jo, uvidíme, pojďme nepředbíhat, teď se budem užívat pomalu, ale jistě, babí léto. Přesun času, padající listí a ty nejlepší hity, ty jsou s námi pořád. Už za chvilku Desireless, k tomu Coldplay nebo Depeche Mode, tak buďte s námi.

Pepsi a Shirley Heartache v éteru Hitrády a hezký večer. Já prosím vás, budit medvěda je blbost. Na tom se asi shodneme. Ano, přesto existují tací, kteří to neví, nebo jim to nedojde, nebo těžko říct, kde se něco nepovedlo. Každopádně jeden chlapík teď takhle dostal pokutu ve výši 50 tisíc norských korun, což je 111 tisíc našich, a dostal, prosím vás, pokutu za to, že se projížděl lodí na Špicberkách a zatroubil palubním klaxonem, což vzbudilo spícího ledního medvěda na pevnině. No prostě blbost, jo, to je blázen. Co pak tohle se dělá, abyste budili medvěda, jo? A jedno, jestli je to lední nebo klasický, jo? Ono totiž tam jde samozřejmě o to, že lední medvědi jsou na souostroví přísně chráněný a za jejich rušení hrozí postih. Tak prosím vás, pozor na to, ať už kvůli pokutě a kvůli vlastnímu životu, medvědy nikdy nebudíme. Ready Kirken do uší právě teď. Zítra mám.

Sister, posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer. To nejlepší z 80., 90. a taky milénia samozřejmě pokračuje. A mám tu pro vás další fantastický pecky. Přísahám, nekecám. Za chvilku s námi totiž třeba Mark Almond, taky Marcel Romanov, no a nebo tahle naprostá klasika. To znáte, že jo? No jasně. Roxette, It Must Have Been Love, už za chvilku douší.

Slíbení Rock Set v éteru Hit Rádia, přeju krásný večer. A prosím vás, co ty netopíři? Jako takhle, invaze netopírů pokračuje. V Česku teď obrovský problém. Taky s tím válčíte, nebo jste zatím v pohodě? Protože ano, normálně stovky poletujících netopírů v domácnostech, na chodbách, schodištích, v kancelářích, třeba i v prostorách nemocnice, vás teď můžou opravdu překvapit prakticky kdekoliv. Jo. Je to neskutečný, je to prosím vás vrchol migrace netopírů, děje se to právě v srpnu a v září. A oni se jim rozpadají mateřské kolonie, no a malí savci teď hledají nový útočiště. Jo, takže stačí otevřená ventilačka, on si řekne, je, tady se mi bude skvěle bydlet. Tak pokud nechcete mít doma netopíry, což ačkoliv jsou roztomilí, asi nechcete, tak opatrně a zavírejte okna. Jo, dobře, domluveno. Kate Ryan právě teď. Ne?

0: Tony Esposito, Kalimba de Luna. Jste s Hit Rádiem, díky za to. Díky, že s námi trávíte i středeční večer. Blíží se nám 9. hodina. Já se tak s vámi pro dnešek loučím. Užijte si krásný zbytek středečního večera a nebojte, to nejlepší z 80., 90. a milénia zatím ještě pokračuje. Za chvilku třeba Tina Turner, taky Gareth Gates, a nebo...
1: Don't worry. Be happy.
0: Návod na dobrou náladu společně s Bobbym McFerrinem. Tak buďte s námi a ahoj.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City.
1: Let's get it started in here.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.